0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kteréhož jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Frenky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dnej od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

Právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miky Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařin?

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.

zelených cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak praví zlí jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

0: boží sem do mých dlaní v tý pláni zelený.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
2: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmová.
2: Tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat?
2: Ale vůbec tě
3: moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale můj jemu nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
3: Kačko,
2: násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a Nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června i čeká to poslední představení v té staré budově, ještě po staru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no. Tak co může v Radiopaláci nejsou? Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat.
0: Tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je tu telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, děláte tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Už po něm.
6: Šáhnu.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý, já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že já nevím nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to je jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo? Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mysovec, Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: a Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak jo, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
0: Humoriáda.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no, tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo: velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to, tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, tak přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonila, vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Děkuju.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky písničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla nazpaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá.

do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

0: kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
3: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý
5: ano.
6: den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
7: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
6: Dobrý den.
7: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
8: Dobrý den, Brez Martina.
3: Ano.
8: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
3: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným disc-jockeym.
9: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
10: V Lipníku nad Bečvou.
9: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
11: Dolar.
9: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
6: Co Čech, to disc jockey.
9: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
6: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
9: Ano.
6: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
9: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
11: Oco?
9: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
11: No byl open.
9: Oh, byl open.
11: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
9: Ano, byl vlastně open, by se
6: dalo. Zeptám se jinak.
9: Ano.
6: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
9: Takhle chce jako...
11: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
9: Ano, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
11: Tady...
9: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
11: A kde vyrábíme lodě?
6: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
9: zvládá,
11: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným disc jockeyem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
12: desku?
3: Díky
12: tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana na dvoře. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
3: Zpívala jsi i někdy?
12: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
3: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. Humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
13: Může.
3: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte
1: děkujem.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Vyzdravé.
6: To je tady Šermoval, ale já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne, že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina a toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rytíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový ale jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, a.

0: jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než... Pak jsme to natočili normálně, že jo, bych to dal, a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování, a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a oni propíchne, a říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, říkám, Ježiši, ty jsi propíchl šilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to se šlo dál, a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku, a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdeme za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli, a my jsme říkali, čeho? No, to mi už Kriste, viď, jak mu tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten Vítěz říká, když mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolá, Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smát, protože to bylo divné, a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu, já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
2: No, dyk, se zase uvidíme.
1: Ano,
2: doufejme.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
2: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc, to je ještě s výhrou, pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. 110 metrů dlouhá písečná promenáda vznikla na kamenném mostě v Písku. Ve spáleném lese u Klatov uctí památku obětí Heydrichiády. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Ty dneska a o víkendu překročí 30 stupňů. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor starší lidi. Pobývat by měli ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
4: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněny a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
3: Na kamenném mostě v Písku je písečná promenáda. Je první svého druhu v Česku. Vytvořil ji spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Na minipláži je 25 tun písku, doplňuje zakladatel spolku a otec myšlenky Ondřej Kobza.
5: Chodník je dlouhý 110 metrů a široký 2 metry. Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímání všemi smysly, to místo.
3: V Lubech u Klatov dneska připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 tam nacisti během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Pokračuje historik Lukáš Kopecký.
6: Tady vůbec nehovoříme o klasické justici, že byste byli vyšetřováni, postaveni před soud, měli nějaké opravné prostředky, vás gestapo zatkne a během několika hodin je schopno pomocí takzvaného dálnopisu vykomunikovat s pražským ústředím rozsudek. Ve většině zní rozsudek smrti a ti odsouzení se ten rozsudek dozvídají až těsně před tím, než je vykonán až v tom spáleném lese.
3: Ve spáleném lese se popravovalo od 31. května do 3. července roku 1942.
2: Počasí.
3: Jih Čech je jasný až polojasný, na horách se můžou výjimečně objevit přehánky nebo bouřky. Teploty budou tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž je na nejvyšším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihu českých silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 5 hodin a k tomu, no 3 a 3/4 minuty už. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pátek 19. června. Tak dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

Karel Gott dospívá 7:15 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je pátek, 19. června. Ten dnešní den už je 70. dnem tohoto roku. A svátek dnes slaví Leošové. Leoš je jméno řeckého původu, jedná se o zkráceninu jména Leopold anebo Leonard. Podle jména Leopold by se vykládalo jako smělý anebo statečný. A podle jména Leonard by ten překlad zněl silný jako lev. Leošům k svátku všechno nejlepší. V roce 1910, 19. června, Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. V roce 1967 divadlo Járy Cimrmana uvedlo první rekonstrukci z Cimrmanovy hry Akt autora Zdeňka Svěráka. Byla to neveřejná předpremiéra pro členy schvalovací komise Státního divadelního studia. Veřejnou premiéru měl pak až 4. října roku 1967. 19. června roku 1935 zemřel rodák z Jindřichova Hradce Jaroslav Václav Vacek, kněz, hudební skladatel a spisovatel. V roce 1942 byl nacisty popraven Alois Eliáš, generál a také předseda protektorátní vlády, také účastník domácího odboje za druhé světové války, kterému bylo 51 let. V roce 1947 zemřel ve věku 55 let Ferenc Futurista, herec a sochař. A ještě vzpomeňme rok 2013, to zemřel ve věku 48 let Filip Topol, zpěvák, pianista a skladatel, také textař a vůdčí osobnost kapely Psí vojáci. 19. června roku 1798 se narodil Jan Valerián Jirsík, katolický duchovní, spisovatel, vlastenec a národní buditel, který působil jako 4. biskup českobudějovický. Z titulu své funkce zasedal na Českém zemském sněmu a Říšské radě. Jan Valerián Jirsík také zvelebil českobudějovickou diecézi a vybudoval českobudějovické českojazyčné školství, když mimo jiné také založil první českojazyčné gymnázium v Českých Budějovicích a tehdy také pozval do města Notre-Dame, aby zde zřídili klášterní dívčí školu. V roce 1905 se narodil herec Jiří Voskovec. V roce 1910 se v Plané nad Lužnicí narodil František Hanták, hobojista, hudební pedagog. Před 102 lety se narodil herec Luděk Kopřiva. 85. narozeniny dnes má bývalý prezident, ekonom a politik Václav Klaus a 84. narozeniny dnes má filmový režisér a herec Vít Olmer. A pokud také dnes máte narozeniny, tak výročí vašeho narození všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude čtvrt na šest. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, anebo skoro jasno, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno s vysokými teplotami. Bude jasno až polojasno. Na horách pouze výjimečně s možností vzniku přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách bude 27 až 30 stupňů. A vár by měl slabý jihovýchodní anebo východní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Hned po ránu se také podíváme na SMSky, které posíláte. Ve Vyšším Borodě je dnes po ránu 12 stupňů a jasno. Hezký pátek přeje všem Pavle. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu zdravíme. A mám to také zprávu z Kamenice nad Lipou, kde je jasno a 16 stupňů. Pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. I vám, Věro, děkujeme za SMS-ku a také přejeme hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Čtvrt milionu divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, aby zachytili případ parazitického svalovce, který se může přenést na člověka. Od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat dokonce elektronicky, přímo přes aplikaci v mobilu. Za chvilku o tom budeme mluvit. Teď ještě je Pokáč s písní V lese.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: absolutnou nudu.
1: Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitické svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
2: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
3: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
4: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
5: No jistě. Uděláme to na šípkové omáčce.
4: Sezelím!
3: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
2: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
3: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
2: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
3: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
6: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
3: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
6: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
3: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
2: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
3: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: mluvím zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Teď už pro vás máme zprávy. Připravila je Petra Pitra.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora pak může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. Strakonická nemocnice zpřístupňuje pacientům mobilní aplikaci mZdraví. Bezplatná digitální novinka umožňuje požádat o opakované zaslání e-receptu, objednání na vyšetření nebo změnu termínu návštěvy u lékaře. Aplikace slouží i jako osobní zdravotní archiv, kde pacienti najdou vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky nebo přehled předepsaných léků. Český Krumlov se vrátí do času Rožmberků. Dneska ve městě začínají slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene narození Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Návštěvníci uvidí turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a večerní ohňostroj. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Kanada porazila Katar 6-0 a Mexiko zvítězilo nad Jižní Koreou 1-0. Dnešek bude na jihu Čech jasný až polojasný, na horách se můžou výjimečně objevit přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí ke 33 a na horách ke 30 stupňům. Vítr vane slabý a pozor, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez problémů, bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak pěkné páteční ráno. Za chvilku společně zamíříme do Vladislavského sálu, respektive ještě na Pražský hrad tedy, kde před 80 lety poslanci opět zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Tenkrát jiného kandidáta nikdo nenavrhnul, a to ani komunisté, kteří pro Beneše hlasovali také. My to připomeneme s historikem a také se podoříme i do archivu Českého rozhlasu, ale ze všeho nejdříve dáme trocha hudby po ránu. A teď je tady Petr Muk s písní Neusínej. Tak dobré ráno.

0: Před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, a to včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jaksi jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: A žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
3: Od toho roku 43 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
2: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
3: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem, s tím bolševickým Ruskem, jako s někým, kdo je strašně důležitý pro další vývoj Evropy. U něj v podstatě to byla asi až iracionální víra, kdy taky tam říká, že bez toho bolševického Ruska, bez toho sovětského svazu vlastně nemůže být mír v Evropě.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ale zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
4: Okolo se to zahemžilo fotografii.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a tři čtvrtě bude tři čtvrtě na šest. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno anebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 13 stupni Celsia. Přes den bude tepleji. Čeká nás slunečno s vysokými teplotami. Bude jasno až polojasno. Na horách pouze výjimečně s možností vzniku přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 30 až 33 stupňů Celsia a na horách 27 až 30 stupňů a vád by měl slabý jihovýchodní anebo východní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré, akorát biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3, to je ta vysoká, ta nejvyšší zátěž. Tak se šetřete i v práci. Zítra v sobotu bude také horko, dusno a budou ještě navíc bouřky. Zítra bude zpočátku jasno, během dopoledne bude oblačnost přibývat a až na polojasno a bude pak až oblačno a místy se potom k tomu ještě přidají přehánky a bouřky. Místy i silné. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek bude 20 až 16 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 30 až 34 stupně. Zítra by měl vát slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Tak to bude zítra. Teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Dívám se na SMSky a vidím, že přichází další zprávy. Jedna z nich je z Větřiní, kde je 16 stupňů, zatím mlhavo, píší Zuzka a Honza. Tak děkujeme za tu SMSku, do Větřiní zdravíme. A ještě tu mám také SMSku z Plané nad Lužnicí, kde je 15 stupňů, jasno, klid, tlak 1021 hektopaskalu. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme také za zprávu a také do Plané nad Lužnicí přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Můj dům, můj hrad. Stavba rodinného domu má své zákonitosti. Některé jsou neměnné a lety ověřené. Jak vhodně vybrat pozemek, čeho si lidé při stavbě nejčastěji obávají a na co se zaměřit, aby se z toho nestala nekontrolovatelná smršť rostoucích nákladů, téma podrobně probereme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Nalaďte si nás v pátek 19. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: děkuju ti.
1: Tipy pro volný čas. Deset minut před 6 hodinou ranní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Například historické slavnosti pětileté růže, to je velké víkendové lákadlo, to zaplní centrum Českého Krumlova. Program začíná už dnes odpoledne a pokračuje až do neděle. Nabídne průvody, trhy, hudbu, historický program, samozřejmě v kulisách města Českého Krumlova. V Lipně nad Vltavou pokračuje do soboty Mezinárodní Indian Riders Fest, setkání motocyklových fanoušků, které letos se připomíná 125 let této značky, tedy Indian Motorcycle. Hluboká nad Vltavou nabídne dnes a také zítra Hluboká Folk Fest. V parku zahrají mimo jiné Honza Nedvěd mladší, Radúza a také Malina Brothers. Festival začne už dnes v 18 hodin a 30 minut koncertem Raného Součka a dalších. Ve Volyni bude Art Campfire Fest dnes. Ten festival ohně, pohybu a nového cirkusu potrvá až do neděle. Dnes začíná a je cílí na rodiny, na performery a také zájemce o pouliční umění. Ve Veselí nad Lužnicí v 15 hodin na náměstí dnes začnou veselské slavnosti. Zahrají tam například Brontosaurus Revival, Vesna a také kapela Petra Bendeho. Program s koncerty pokračuje pak až do soboty. České Budějovice nabídnou dnes večer koncert festivalu Hvězdy nad Vltavou. V kostele svaté Anny začne v 19 hodin vystoupení Multipiano Izrael. Tábor se dnes večer zapojí do Noci Sokoloven. Program v tamní Sokolovině začne v 18 hodin. Dačický zámek v 18 hodin nabídne koncert slavných árií a také skladeb baroka a klasicismu. V Benešově nad Černou připravili na dnešní dopoledne tvoření Sfimohmoty. Program začíná už 9 hodin dopoledne v cukrárně Věneček. Na Dobré vodě u Českých Budějovic začne dnes v 19 hodin hudební večer v restauraci Na stráni, zahraje kapela Refresh. V Chlumanech na Prachaticku dnes v 17 hodin začne rybářský maraton pro děti. Ten program u rybníka pokračuje přes celou noc a skončí pak zítra v sobotu dopoledne. V Deštné na Jindřichohradecku začne dnes víkendová pouč, tu nabídne také Český Rudolec, kde program navazuje na víkendové slavnosti u hasičské zbrojnice. A ještě jedna pozvánka do Českého Krumlova, ten dnes v 17 hodin přidá rodinné představení Herkules na otáčivém hledišti v zámecké zahradě.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu dvou lodí, při které zemřeli 4 Češi. Soud ho poslal do vazby. Zážitková výstava Dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích ukázala dětem řemesla a moderní technologie. Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Dnešek bude horký a dusný. Na jihu Čech budou teploty kolem 31 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval deník Jutarní list. Podle vyšetřovatelů navíc nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Podle stanice N1 mu hrozí až 15-leté vězení. Při incidentu nedaleko Splitu se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě bylo 8 Čechů. 5 000 návštěvníků včera přišlo na Českobudějovické výstaviště na výstavu Dobrodružství s technikou. Po desáté ji uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Školáci a rodiny s dětmi si zážitkovou formou vyzkoušeli práci s moderními technologiemi. Na 150 stanovištích jim je představili zástupci středních škol a jihočeských firem.
4: Při technické přehlídce zaplnili dva pavilony výstaviště roboti, kreativní expozice, laboratoře nebo trenažery s virtuální realitou. Moderní technologie si návštěvníci sami vyzkoušeli nebo při práci pozorovali odborníky. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Jihlavský magistrát pořídí na Masarykovo náměstí městský holubník. Na jedné z budov vznikne zřejmě na podzim. Cílem je, aby ptáci neznečišťovali veřejná prostranství. Stejně tak může novinka do budoucna pomoct snížit stavy přemnožených holubů, vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková.
5: Oni v těch holubnicích hnízdí a snášejí tam vajíčka, která se jim mění za podkladky. To znamená, že ten holubí pár nevysedí mladý a to je strašně důležité, protože jeden standardní holubí pár snese nebo má až 3 až 5 snůšek za rok. To znamená, že až 5x za rok je schopen vyvést dvojici nebo i více mladých. Sport.
2: Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek tým pochválil za výkon a k hernímu projevu řekl.
6: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance. Když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
2: Češi jsou ve skupině na 3. místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden v Mexiku s domácí reprezentací.
3: Počasí.
2: Jih Čech je jasný až polojasný, na horách se můžou výjimečně objevovat přehánky nebo i bouřky. Teploty budou dneska tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž je na nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Českým fotbalistům se vzdálil postup do play-off mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou v Atlantě včera s Jihoafrickou republikou pouze remizovali 1-1. Jediného českého střelce záložníka Michala Sadílka uslyšíte za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v pátek 19. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou, také včera v Atlantě s Jihoafrickou republikou, ztratili krátce před koncem utkání vedení a nakonec remizovali 1-1. V posledním zápase jim v Mexiku proti domácím může zajistit play-off pouze a jen vítězství. Jediný gól národního týmu proti Jihoafričanům dal už v 6. minutě Michal Sadílek.
1: Adam Hložek dává balón pod sebe, tam je Sadílek, který může pálit. Michal Sadílek, gól!
2: Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu Jihoafrické republiky, ale z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně, teď to určitě bude hodně bolet.
3: Narážel Sadílek na vyrovnávací branku Jihoafričanů, která padla poté, co Maseko v 81. minutě trefil v pokutovém území ruku Schulze a nařízenou penaltu proměnil Mokoena. V závěru měl navíc český soupeř tlak a utkání mohl dokonce otočit. Michal Sadílek má za sebou velmi zajímavý příběh, zatímco před 2 lety důrazný záložník kvůli smolné nehodě na Tříkolce přišel o euro v Německu, teď se po zisku titulu se Sláví trefil na mistrovství světa.
2: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní tenhle půlrok, co zažívám, tak žiju prostě ve snu a tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
4: Zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
2: Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící. Měl jsem to už na Slavii před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám a tak jsem to udělal.
3: Řekl po remíze 1-1 si Jihoafrickou republikou střelec jediného gólu Čechů Michal Sadílek. Národní tým se teď bude připravovat znovu na základně v Dallasu. V úterý odletí do Mexika, kde o den později večer tamního času nastoupí k poslednímu utkání ve skupině mistrovství světa proti výběru domácích. Z Atlanty Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před čtvrt na sedm pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno anebo skoro jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno s vysokými teplotami. Bude jasno až polojasno, na horách pouze výjimečně s možností vzniku přeháněk anebo bouřek. Nejvyšší teploty dnes 30 až 33, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. A vád by měl slabý jihovýchodní anebo východní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den by měly být i dobré, ale biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší vysoká zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné SMSky stojí 3 koruny. Přišla zpráva z trhových svinů, kde je krásné ráno, 14 stupňů, pěkný den všemi do studia, přeji zdraví Boža. Možná děkujeme do trhových svinů, také zdravíme. A teď ještě přišla zpráva z Prahy. Nad Prahou je modrá obloha, 19 stupňů a bezvětří. Ten v pohodě, nejlépe asi v zahradní restauraci, přeje Josef. Josefe, dobře, souhlasím s vámi, také přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Marek Ztracený dospíval a zastavil bezmála 5 minut po 6:45, až bude odpoledne, a protože je pátek, tak dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A jaké téma se bude tentokrát rozebírat?
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Máme pro vás zprávy. Připravila je Petra Pitra.
3: Je 6:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nemocnice, ambulantní specialisti a rentgenová pracoviště se nedohodly s pojišťovnami na úhradách zdravotní péče na příští rok. Ministerstvo v jejich případě stanoví platby v úhradové vyhlášce. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem skoro 15 miliard korun. Pro příští rok ministerstvo plánuje vyrovnanou úhradovou vyhlášku. O 24 miliard korun navýší platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, nezaměstnané nebo seniory. Česká obec Sokolská dneska pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Na jihu Čech třeba v Písku, ve Volyni nebo v Táboře. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit třeba na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské. Americké motorky Indian brázdí jihočeské silnice. Tisíce motorkářů z celého světa dorazili do Lipna nad Vltavou na festival Indian Riders Fest. Akce připomíná 125. výročí založení značky Indian Motorcycle a potrvá do soboty. Nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy, kaskadérské show i koncerty. Dnešek bude na jihu Čech jasný až polojasný, na horách se můžou výjimečně objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí ke 33 a na horách ke 30 stupňům. Vítr vane slabý a pozor, biozátěž je vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Buďte za volantem opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 19. června. Dobré ráno. France Kafku si spojujeme hlavně tedy s Prahou, ale stopy zanechal také tady u nás v jižních Čechách. V jihočeské vlastivědě si za chvilku připomeneme Osek na Strakonicku, Planou nad Lužnicí a také České Velenice. Hned tři místa, která souvisejí s kafkovým rodem, románem Zámek i Milenou Jesenskou. Ten dnešní díl připravili archivář Jiří Cukr a také redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte, ale ze všeho nejdřív musíme také trochu hudby dát. Po ránu zaspívá Petr Kolář.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: France Kafku máme spojeného především s Prahou, ale kořeny měl v jižních Čechách. Kde, to si řekneme v jeho české vlastivědě. Osek na Strakonicku, Planá nad Lužnicí a České Velenice. To jsou tři místa na jihu Čech, která se mohou chlubit tím, že u nich zanechal stopy světoznámý židovský spisovatel Franz Kafka. Ten byl sice pražským rodákem, ale minimálně dvě předchozí generace jeho rodu žili v obci Osek. Kafkův otec i děd se tam živili jako řezníci a byli prý proslulí obrovskou silou. Na oseckém židovském hřbitově jsou někteří Kafkovi předci také pohřbeni. Literární historici dokonce uvažují o tom, že vzpomínky na Osek a tamní šlechtické sídlo se mohly promítnout do Kafkova románu Zámek. Na rukopisu tohoto díla spisovatel pracoval v létě roku 1922 při pobytu v Plané nad Lužnicí. Tehdejší hojně vyhledávané letovisko však mělo na autora neblahý vliv, protože pro hluk a rušivé jevy se rozhodl román nechat nedokončený. A České Velenice? Tak na Velenickém nádraží a v blízkém hotelu se v srpnu 1920 odehrálo jedno z osobních setkání s Milenou Jesenskou, která Kafkova díla překládala z němčiny do češtiny a udržovala s ním úzké korespondenční přátelství. De facto se vlastně setkali v Gmindu, protože o nových přesných hranicích mezi Československem a Rakouskem ještě nebylo přesně rozhodnuto. A tak ještě chvíli trvalo, než se okolí nádraží na předměstí Gmindu stalo centrem nového města České Velenice.

0: počasí.
1: 2,5 minuty po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách jasno a teploty se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. V šumavských kotlinách pak níže. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 18 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 18,5 stupně a slabý jižní vítr 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Ve střední Evropě se nachází oblast vyššího tlaku vzduchu a teplý vzduch. Bude jasno, během dne pak postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer opět rozpouštět. Dnešní maximální teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 30, obdevat slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž na trojce, vysoká zátěž.
1: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 19. červnu?
2: Maximální hodnota pro dnešní den 35,3 stupně z roku 2022 a ta minimální 4 stupně z roku 1985. Průměrná teplota pro dnešní den 17,8 stupně, takže dnes budeme nad průměrem. Slunce nám vyšlo v 4 hodiny a 57 minut a zapadne pak 9 minut po 9. hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách pak na 18 až 15 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu do 3 metrů za sekundu. No a zítra bude zpočátku jasno, ale během dopoledne oblačnosti přibude na polojasno až oblačno a v poledních hodinách se místy přidají přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Zítřejší maximální teploty 31 až 34 stupňů, na horách 26 až 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. A ještě upozornění, že v bouřkách hrozí přívalové srážky s úhrny i kolem 30 mm a i kroupy. Takže pozor zejména v odpoledních hodinách.
1: To říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za tyto informace a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Vnímat město Písek jinak a třeba se také třeba i klidně vrátit do dětských let můžete na písečném chodníku na Kamenném mostě. Je první svého druhu v České republice. Ta neobvyklá promenáda, na které je 25 tun písku, už přilákala stovky lidí a my vás tady také za chvilku vezmeme. Ale ještě předtím bude zpívat Pavel Bobek, Country Boy.

0: Na Novém mostě je příjemná pro mnoho lidí. Na novém písečném chodníku v Písku si to na vlastní kůži vyzkoušeli už tisíce lidí. Originální promenádu vytvořil spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor.
1: Je to báječná masáž na nohy.
2: Monika Bukovská přijela do Písku z Prahy.
3: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí.
1: My se musíme projít v Písku. A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
2: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani. Tereza Knížová, vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
4: Je to tak, vlastně mi to docela iniciovalo těšení se na dovolenou.
2: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
5: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři, a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši.
2: Tento nevšední zážitek by měl lidi trochu zastavit, říká Ondřej Kobza.
5: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku, je to taková i slavnostní ulička. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímá. Ani všemi smysly to místo.
2: Rok a půl letá Sofie i její maminka
6: Aneta Pítková
2: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
6: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
2: Učitelka Barbora Gabrielová má 8členou skupinu dětí ze základní a speciální školy v písku, ve které je i samík.
7: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
2: Písek v písku, přijde vám to nápadně?
7: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadit.
2: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z Písku Jitka Cibulová-Vukatá, Český rozhlas.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš ji za to kritizoval. Jihočeský kraj loni oproti očekávání hospodařil s přebytkem. Ve spáleném lese u Klatov uctí památku obětí Heydrichiády. Teploty dneska na jihu Čech vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Bankovní rada České národní banky včera rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
2: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
3: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
4: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
2: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Jihočeský kraj loni hospodařil s 0,5miliardovým přebytkem. Původně schválený návrh rozpočtu přitom počítal se schodkem ve výši 1,5 miliardy korun. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z hnutí Naše Česko pomohly příznivé bilanci mimo jiné neočekávané příjmy za 0,5miliardy korun.
5: 1,5 miliardy jsou nižší výdaje, zejména investiční. To neznamená, že bychom některé investice neudělali, ale buď jsme je vysoutěžili za cenu nižší, než se předpokládalo, anebo se časových důvodů posunulo jejich dokončení a doplacení do roku 2026.
0: V Lubech u Klatov dneska připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese, přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 tam nacisti během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Pokračuje historik Lukáš Kopecký.
6: Tady vůbec nehovoříme o klasické justici, že byste byli vyšetřováni, postaveni před soud, měli nějaké opravné prostředky, vás gestapo zatkne a během několika hodin je schopno pomocí takzvaného dálnopisu vykomunikovat s pražským ústředím rozsudek. Ve většině zní rozsudek smrti a ti odsouzení se ten rozsudek dozvídají až těsně před tím, než je vykonán až na spáleném lese.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech je jasná, během dne čekáme postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D4 na 81,5 kilometru u Předotic na Písecku ve směru na Prahu je odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Město Český Krumlov znovu zaplní šlechtici, rytíři a také kejklíři. V tradiční slavnosti pětileté růže nám představí náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině v pátek 19. června. Dobré ráno a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Na třetí červnovou neděli, kterou máme pozítří, připadá Den otců. Není to žádný státní svátek, ale přesto stojí za to si ho připomenout. Tradici oslavy otců založila na začátku 20. století Američanka Sonora Smart Dodová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se oni a také o další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane 19. června roku 1910, v den narozenin Sonořina otce. Na Den otců nemusíme pořádat žádné velkolepé oslavy, stačí si na svého tátu prostě jenom vzpomenout. Podobně jako to udělal v dnešním rozhlasovém sloupku Jiří Březina starší. Poslechněte si Dědictví po tátovi.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Kdykoliv sedím u počítače, na gauči za mnou tiše roste ilegální skládka. Neměla by tam být. Porušuje pravidla a budí odpor u spolubydlících. Špinavé triko patří do špíny a nahradí se čistým. Triko ještě nositelné se hodí přes židly. Totéž kalhoty, totéž mikina. Opravdu není žádný důvod, proč by se mnou v mé trucovně měla bydlet 3 trika v různém stupni roztahanosti, kalhoty 3 délek a 2-3 mikiny. Vím to, ale přesto se tam tohle všechno vždycky znovu objeví. Bez mého vědomí a proti mé vůli to musím zdůraznit. Když skládka poporoste tak, že se nedá nejen přehlédnout, ale ani obejít, trvá jí likvidace pár minut. Mám na sebe vztek, že jsem ji zase neuhlídal. Ale ten mě přejde, když si vzpomenu na ložnici svých rodičů a na hromádku, kterou si u své postele pěstoval táta. Až na módní trendy byla s tou mojí úplně identická. Dědičnost. Nezdědil jsem po něm samozřejmě všechno. Byl například elitním houbařem, nosil domů spousty hub. Ale přestože mě brával sebou a ukázal mi všechna ta správná místa, nikdy jsem plný košík nepřinesl. Tohle dědictví připadlo mé sestře. Ale i tak toho mám po něm dost. Občas zahlédnu nejasný odraz ve výkladu a úplně to se mnou trhne. Táta je 40 let po smrti, ale ta postava, ty pohyby, to musí být on. Iluze nepřežije desetinu vteřiny, samozřejmě jsem to já. Chodit se dá mnoha způsoby, ale já se přitom klátím stejně jako on. V každých dveřích trochu sehnu hlavu, přestože já ji nemám omlácenou z nízkých dveří chalup. Dědičností to nekončí. Naučil mě mít rád Vericha, lepit duši u kola, řídit dopředu i couvat. Nesu v sobě spoustu jeho průpovídek, historek a vtipů. Jak mi lezli krkem v pubertě, tak milé jsou mi dnes. Když se rozhoduju, často mi naskočí, co by udělal táta. To řešení je vždycky jednoduché a skoro vždycky je to ono. Často si opakuju jeho oblíbené rčení. Podvod a klam zradí se sám. Svět se změnil, ale tohle určitě platí pořád. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude hezky, bude slunečno s vysokými teplotami, bude jasno, během dne pak postupně polojasno s kupojitovou oblačností, která se bude večer opět rozpouštět. Bude také horko, nejvyšší teploty 30 až 33 stupně a na horách 27 až 30 stupňů Celsia. A vád by měl pouze slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší, ta vysoká zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, takže CB, mezera, pak píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Prachatic. Krásné ráno z Prachatic, píše Helča, mají 18 stupňů, jasno a sluníčko nakukuje. Opatrujte se ve stínu, pokud možno, píše Helča. Helno, děkujeme za SMSku. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 17 stupňů. Pohodový den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 15 stupňů a dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a 17 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie. Tak i vám, Marie, děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Borovan. V Borovanech je jasno, 17 stupňů. Pohodový den všem přeje Růža. Růžu, děkujeme i do Borovan. Pěkný pátek přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Napadlo vás, jak se to dělá třeba, jak se testuje satelit ještě předtím, než odletí do vesmíru? Tak aktuálně v Brně otevřeli nové centrum, které umí napodobit start rakety a také podmínky na oběžné dráze. Za chvilku se tam podíváme, ale ještě předtím je tu David Dale.

0: blízku.
1: V Brně mají nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoci českým firmám a také vědcům vyvíjet technologie nejenom pro vesmír, ale i pro další průmyslová odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty a také vákuum na oběžné dráze.
2: Dobrý den, vítejte v našem testovacím centru.
3: S vedoucím oddělení montáže, integrace a testování z TRL Space Michalem Mičolou stojíme u termovakuové komory, která umí na Zemi vytvořit podmínky podobné těm ve vesmíru. Vákuum i extrémní teploty.
2: Největší hvězda té vakuové komory, to je turbomolekulární pumpa.
3: Je to taková krabice? Vy tam teď vkládáte přístrojovou desku?
2: Pro účely té demonstrace jsme tam dali jako starší desku, kterou už můžeme zničit, protože ono to dostává opravdu zabrat.
3: V komoře se testují například satelity a jejich součástky. Musí totiž vydržet extrémní podmínky, říká Václav Havlíček z TRL Space.
4: Kvůli tomu, že vlastně ve vesmíru není vzduch, je tam vákuum a zároveň tam svítí slunce, takže satelit je z jedné strany velmi horký, z druhé velmi studený, tak my toto simulujeme pomocí termovákové komory.
2: Teď jsem vlastně stisknul, aby se ta komora vyčerpala a začala nám ta spodní hrubovací výbava tahat vzduch ven.
4: Vyčerpáme vzduch, vyčerpáváme ho tak moc, že na tu komoru, na ty stěny působí, jako by na nich bylo 10 tun váhy a tím právě simulujeme tu situaci ve vesmíru.
3: A nyní se přesouváme k vibrační stolici, takzvanému shakeru, a ten má teda simulovat start rakety.
4: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety.
3: Když začínají ty vibrace, tak je vidět, že se ta platforma trošičku hýbe, že vibruje.
2: Dejme tomu, jak to přejde, ta frekvence 100 Hz, tak už to nejde vidět.
3: Popisuje mi Michal Mičola okamžik, kdy se plošina rozkmitá tak rychle, že vibrace už lidské oko nepostřehne. Testuje se na ní, zda technologie vůbec vydrží start vesmírné rakety.
2: A jakmile ten výrobek přežije, tak můžeme s ním letět.
3: V budoucnu bude v centru možné technologie od vesmíru přes letectví po automobilový průmysl na jednom místě nejen otestovat, ale také navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
5: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi.
3: Část testování, kvůli kterému vědci i firmy dosud často mířili do zahraničí, teď nově zvládnou i v Brně. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
4: Je 7:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny mají měly platit ode dneška. Asociace ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Český Krumlov se vrátí do času Rožmberků. Dneska ve městě začínají slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene narození Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Návštěvníci uvidí turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a večerní ohňostroj. Na Kamenném mostě v Písku je písečná promenáda. Je první svého druhu v Česku. Vytvořili spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Na 110 metrů dlouhé minipláži je 25 tun písku. Cílem projektu je podle organizátorů nabídnout lidem nevšední zážitek a umožnit jim proměnit pohled na známé městské prostředí. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. Jih Čech je jasný, postupně čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí ke 33 a na horách ke 30 stupňům. Vítr vane slabý a biozátěž bude dneska vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Už jsme o tom mluvili ve zprávách před chvilkou také, že město Český Krumlov znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Tradiční slavnosti pětilisté růže letos připomenou narozeniny Jana Zrinského a nabídnou také bohatý historický program. A chybět nebudou ani kostýmovaný průvod a také turnaj růží na koních. Ale podrobnosti přidá náš ranní host za chvilku. A teď jsou tu činasky z písní Klára.

0: Český Krumlov se o víkendu vrátí do času Rožimberků. Slavnosti pětilisté růže letos připomenou oslavu 20. narozenin Jana Zrinského, syna Evy z Rožimberka. Návštěvníky čekají historické průvody, také rytířský turnaj nebo rytířské turnaje a také večerní program na řece Vltavě. Ale podrobnosti probereme teď v rozhovoru s mluvčí Českokrumlovské radnice Petrou Nestávalovou, která je s námi ve spojení. Paní Nestávalová, dobré ráno přeji.
1: Dobré ránko i vám.
0: Věřím, že toho máte hodně, protože takové slavnosti zeberou hodně času, ale proto o to víc si vážím tedy, že jste věnovala trochu času také posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Hned v úvodu, prosím, jaký program tedy připomene Jana Zrinského? A asi by také měl zaznít, kdo byl Jan Zrinský ze Serinu.
1: Ano, správně jste řekl, ten slavnostní týden vždycky bývá hektický. Tak a teď už k tomu Janu Zrinskému. Vlastně ano, letošní slavnosti právě připomenou jeho osobnost, což byl syn Evy z Rožimberka a Mikuláše Zrinského ze Serinu. Eva z Rožimberka byla sestra Petra Voka a Viléma z Rožimberka. A ten Jan Zrinský se po smrti jeho otce a odchodu matky vlastně vydává do Českého Krumlova, kde se o něj tedy starají jeho strýčkové. Čili návštěvníci se přenesou do roku 1586, kdy Jan Zrinský slaví své 20. narozeniny a právě tuhle významnou událost slavnosti připomenou. Mimo jiné bude součástí programu i turnaj růží na koních, právě na počest Rožimberků a Zrinských a potom vrcholem celého víkendu pak bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí právě nejen Jan Zrinský, ale také třeba Vilém z Rožimberka, Petr Vok a další samozřejmě významné osobnosti tehdejší doby se svými družinami.
0: On ten program začíná už dnes a odehrávat se bude na řadě míst ve městě. Kam se můžeme vypravit?
1: Velkým lákadlem každoročním jsou historické trhy a gastronomická nabídka, která je rozmístěná po celém centru. Třeba řemeslný trh obsadí první zámecké nádvoří, další řemeslné stánky potom mohou návštěvníci najít na Klášterním dvoře, pak i samozřejmě na náměstí Svornosti a v Široké ulici ty se budou spíš zaměřovat na tu gastronomickou nabídku. V pivovarské zahradě potom si užijí děti oblíbené rytířské hry s historickými atrakcemi, kolotoči a soutěžemi, které jsou inspirované středověkem. Samozřejmě kláštery také nabídnou například představení kejklířů a žonglérů. V Hradební ulici, v Půvabné ulici se představí legendární divadlo Já to jsem Víty Marčíka, které představí několik pohádek a potom třeba městský park. To je také velmi důležité místo, ten se po celé tři dny promění v dobové vojenské ležení a tam návštěvníci uvidí rytíře v plné zbroji, šermířské souboje a třeba ukázky historických zbraní.
0: A věřím, že to zdaleka není ještě všechno. Ale vy jste hned v úvodu, paní Nestávalová, zmiňovala historický průvod. Oni ty historické průvody budou městem procházet také zítra, mám pravdu?
1: Je to tak, ty průvody patří k nejoblíbenějším bodům v programu a letos jich proběhne celkem 7 a právě zítra od 15 proběhne ten hlavní slavnostní historický a potom třeba večerní, večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav voru na Vltavě, to také zítra večer, takže těch průvodů je dost.
0: On tenhle program bude také pokračovat samozřejmě v neděli. Například různé koncerty máte. Pozvala byste na některé?
1: Ta neděle už bývá malečko klidnější a když se ptáte tedy na koncerty, tak třeba na výběr dávám folk v podání tady místní českokrumlovské kapely Kapka. Potom staré české písně a balady představí kapela Karmína a třeba evropskou hudbu vrcholného středověku si pak mohou návštěvníci užít v podání kapely Trificus.
0: I letošní slavnosti pětilisté růže mají opravdu bohatý program po celém Českém Krumlově. Paní Nestávalová, kde najdeme souhrnný program, aby nám nic neuteklo?
1: Ano, těch programů, to vůbec nejde říct na jeden zátah, je jich 150, takže asi návštěvníci mohou vybrat podle jejich gusta a najdou ho samozřejmě na webu slavnosti pětilisté růže.cz.
0: Tak už jen doplním, že v Českém Krumlově začínají tradiční slavnosti pětilisté růže, o kterých jsme více slyšeli od mluvčí Českokrumlovské radnice Petry Nestávalové. Paní Nestávalová, děkuji a ať si užijete víkend, ať se všechno povede.
1: Moc krát děkuji a všechny zvu srdečně do Českého Krumlova. Hezký den.
0: Tak naschledanou v Českém Krumlově.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 3/4 minuty, tak jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme jasno, teploty mezi 18 a 22 stupni a ve střední Evropě máme oblast vyššího tlaku vzduchu a teplý vzduch. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 20 stupňů Celsia, vane slabý jihovýchodní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 21 stupňů a slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu.
1: Jak jsou na tom se stavem vody naše jihočeské řeky?
2: Na Vltavě na Soumarském mostě 49 cm, 1 cm chybí proto, aby byla Vltava v těchto místech splavná, bohužel je splouvání zakázáno. Ve Vyšším Brodě 63 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař 121 cm, to je tak nějak na limitu. Bechyně 77 cm, tam je lužnice nesízná. Otava v Katovicích 39 cm, což je pod hranicí sýznosti. Teplota vody včera na Lipně 18 stupňů a v řekách se pohybuje kolem 19 stupňů Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Dnes bude jasno, během dne postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer opět rozpouštět. Dnešní maximální teploty tropických 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 30 a bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž kvůli těm teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách pak na 18 až 15 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu do 3 metrů za sekundu. Zítra bude ráno zpočátku jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledních hodinách se místy přidají přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Později večer bude se obloha opět vyjasňovat a srážky ustanou. Zítřejší maximální teploty mezi 31 a 34 stupni, na horách 26 až 30 a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž i zítra na trojce. A jenom upozornění na ty zítřejší bouřky, které budou odpoledne i silné, mohou se v nich vyskytnout přívalové srážky s úhrny i kolem 30 mm srážek a i kroupy.
1: A v neděli bude také horko?
2: V neděli bude také horko, bude zpočátku jasno, během dne postupně polojasno až oblačno, odpoledne místy s přehaňkami nebo bouřkami, které budou večer ustávat a bude se opět vyjasňovat. Nedělní minima 19 až 16, maxima 30 až 34 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude v neděli i klidno.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Můj dům, můj hrad. Stavba rodinného domu má své zákonitosti, některé jsou neměnné a lety ověřené. Jak vhodně vybrat pozemek, čeho si lidé při stavbě nejčastěji obávají a na co se zaměřit, aby se z toho nestala nekontrolovatelná smršť rostoucích nákladů, téma podrobně probereme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Nalaďte si nás v pátek 19. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Za chvilku se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? To prozradí v dnešním vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, Martin Písař říkal. Ale za chvilku, teď je tady Kristýna.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Budějovický magazín Budlife právě v prodeji.

0: Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life. Právě v prodeji.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidi po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají i půl roku na terapie. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos nedalo peníze. Lipno nad Vltavou dneska čeká další den festivalu Indian Riders Fest. Čeští fotbalisti ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Dnešní teploty překročí tropickou třicítku. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stát chce, aby třeba pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo Ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance schání jinde nebo programy musí omezovat.
3: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
3: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
3: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Tisíce motorkářů z celého světa dorazily do Lipna nad Vltavou na festival Indian Riders Fest. Akce připomíná 125. výročí založení značky Indian Motorcycle. Návštěvníci uvidí desítky upravených i historických motocyklů, kaskadérské show a večerní koncerty. Jak výročí ozdobilo letošní program, popsal Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
6: Hlavně páteční velkou narozeninovou oslavou se dvěma večerními koncerty, které budou stát určitě za to, ale také sobotní spanilou jízdou, která vyráží z Lipna v 11:30 a její trasa měří právě 125 kilometrů, projíždí přes Volary, Chvalšiny a Český Krumlov a poté zpět na Lipno a tam očekáváme účast zhruba 1500 strojů.
1: Na 100 dobrovolníků zítra vyrazí do přírody v okolí Sušice. Pěšky i na lodích budou čistit břehy zhruba 10-kilometrového úseku řeky Otavy od invazní rostliny netýkavky žláznaté, která vytlačuje původní druhy. Jak informovala Dagmar Jíchová ze spolku Destinace Sušicko, rostlinu, která pochází z Himaláje a dorůstá až 3-metrové výšky, musí ze země vytahovat ručně i z kořeny. Vytrhané rostliny pak organizátoři zlikvidují. Pomoct může i veřejnost, a to hlášením nových míst, kde netýkavka roste.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisti remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým má totiž po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Astéckém stadionu můžou uspět.
7: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
2: Počasí.
1: Obloha na jihu Čech je teď jasná, během dne čekáme postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž je na nejvyšším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na dálnici D3 na 110. kilometru u Veselí nad Lužnicí ve směru na Kaplici je odstavené nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna
0: známe lepší cestu.
8: Osm hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 19. června. Dobré ráno a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček. Tisíce školáků včera zaplnili výstaviště v Českých Budějovicích. Děti si přišly vyzkoušet práci s moderní technikou a také přišly, aby se seznámili s všelijakými řemesly. Za akcí se ohledeme za chvilku v reportáži, ale ze všeho nejdřív je tady Anna Zagorová.

0: Dobrodružství s technikou včera zažili tisíce školáků na českobudějovickém výstavišti. Při 10. ročníku technické přehlídky zaplnili pavilony roboti, kreativní expozice, také laboratoře a také trenažery s virtuální realitou. Děti si na vlastní kůži vyzkoušeli také různá řemesla. Na 150 stanovištích jim je přiblížili zástupci středních škol a také jihočeských firem.
1: Vytáhneš si tu nožičku a znova tady. Jo?
2: Teď jsem zkoušel pájet Resistant. Krištof Sisel a je mi 10 let.
3: Jak to šlo?
2: Dobře.
3: A co jsi si dneska už vyzkoušel? Já vidím, že tady máš spoustu razítek už.
2: Vyřezávat ze dřeva jsem si vyzkoušel. Taky jsem si vyzkoušel dát vtip pánovi, který jsem musel zasmát. A prostě mě to tady hrozně baví.
3: A o pár stanovišť dál už se skupinka dětí rozhlíží po pavilonu s takovou zvláštní čelenkou.
1: Co myslíš? Vidíš tam něco?
2: Jo, žlutá, růžová a trošku modrá.
3: Chytré brýle představuje Petr Lebeda z Milevské strojírenské firmy.
1: Co tady nejvíc určí samozřejmě je termokamera a právě tyhle se chytré brýle používají naši technici v praxi, kdy nám vlastně slouží ke vzdálené podpoře, kdy třeba technik vyjede a potřebuje pomoc od seniornějšího kolegy, tak si vlastně přes ty brýle dokáže zavolat. Ten technik na druhé straně republiky vidí na počítači pohledem první osoby to, co ten technik.
3: Přesunula jsem se do sousedního pavilonu a u stánku středního odborného učiliště Lišov potkávám učitele Josefa Křenka.
4: Tady si vlastně na tomto stanovišti děti mohou vyzkoušet skládání takových krabiček, které jsou vyfrézované. Tam si můžou u čelovníků vyzkoušet udělat polštářek, co to obnáší, základní jednoduchá výroba.
3: O co je největší zájem?
4: Když se teď takhle dívám, tak asi ty čelovníci a výroba těch letadílek.
3: A odráží se to i v zájmu přímo o obory studující?
4: Vemu jakoby ten čalouník, že tak nějak teď bych řekl, že o to zájem začíná být asi větší. Ty truhlářské práce samozřejmě taky. I ta cukrařina si myslím, že je teď hodně na vzestupu.
3: Přístroj truhláře Martina Fojtla zaujal partu šestáků.
5: Laser, gravírka, plazmou to umí řezat, umí to fungovat i jako 3D tiskárna, menší univerzální v podstatě systém, který je ideální právě na výuku, na doma.
6: Tak brácha to má doma, tak mě jenom zajímalo, jestli je to to samý. David Macháček, 12 let.
3: Budoucím studiu už má jasno.
6: Já chci tam se brácha na Dukelskou.
3: Akci pořádanou Jihočeskou hospodářskou komorou navštívilo na 5 000 lidí. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 8:45, přichází informace o počasí. Dnes bude slunečno s vysokými teplotami. Bude jasno a během dne bude postupně pak polojasno s kupovitou oblačností, která se večer pak bude opět rozpouštět. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 27 až 30 stupňů Celsia a vár by měl slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3. To je ta nejvyšší, ta vysoká zátěž. No ještě se podíváme naposledy na SMSky. Přišla ke zpráva z Týna nad Vltavou, kde je po ránu jasno, slunečno a klidno a 18 stupňů. Pohodový víkend přeje a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věru děkujeme a přejeme také hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:04 pro vás máme party, kam dnes zajít. České Budějovice ode dneška do soboty nabídnou festival plný umění. Mortmartre pod Černou věží začne v 16 hodin vystoupením Základní umělecké školy Bohuslava Jeremiáše a Základní umělecké školy Symfonie. V Malenicích dnes v 11 hodin otevírají Lišejníkovou stezku s Křítka Mechovou se. V parku u Hluboká startuje dnes v 18:45 česko-japonský víkend. O víkendu vystoupení se postará skupina Wadaiko s japonskými bubny Taiko. No a v sobotu pak uvidíte japonskou kaligrafii a také ochutnáte sushi. Světový svátek hudby, plný koncertů různých žánrů na nejrůznějších místech města, vystoupí ode dneška do neděle v Českých Budějovicích. Ten program, ze kterého můžete vybírat, je na internetových stránkách svatekhudby.eu. František Kinský spolu s klaviristou Matyášem Novákem vystoupí dnes v 19 hodin v Alšově jeho České galerii na Hluboké. Mimochodem František Kinský také bude krátce po 9:30, zhruba za 15 minut naším ranním hostem. Vernisáž uměleckých děl 11 autorů je dnes v 17 hodin v budově obecního úřadu v Nové Vsi u Českých Budějovic. Svatojanské slavnosti ty začnou v 17 hodin v komunitní přírodní zahradě v Elchelčicích. Vernisáž výstavy Táborské setkání, už číslo 2, tedy druhé pokračování, je dnes v 17 hodin ve výstavní síni u kostela. V Štégrově huti u Volán začne dnes dvoudenní alternativní festival. Na programu jsou koncerty například Bratrů Karamazových, také Umělé hmoty a Valdenu. Ve Vidově u Českých Budějovic pořádají dnes vidovské rokobraní. Od 16:30 tam v letním amfiteátru zahrají Seven, také Honza Kirk Běhounek a také akusticky a pak ještě stejsky slovenské hity. Historické slavnosti pětilisté růže o víkendu zaplní celý Český Krumlov. Program začíná už dnes odpoledne a pokračuje až do neděle. Nabídne průvody, trhy, hudbu a také historický program v ulicích města. Další pozvánka je do Lipna nad Vltavou, kde pokračuje do soboty Mezinárodní Indian Riders Fest. Setkání motocyklových fanoušků letos připomíná už 125. výročí této značky Indian Motorcycle. Hluboká nad Vltavou, ta nabídne dnes a také zítra Hluboká Folk Fest. V parku zahrají mimo jiné také Jan Nedvěd mladší, Radúza a také Malina Brothers. Festival začne dnes v 18:30 koncertem Raného Součka a dalších. Ve Volyni začne dnes Art Camp Fire Fest. Festival ohně, pohybu a také nového cirkusu potrvá do neděle a cílí na rodiny, performery a také zájemce o pouliční umění. Ve Veselých nad Lužnicí v 15 hodin na náměstí začnou veselské slavnosti. Zahrají tam například Brontosaur Revival, Vesna a také kapela Petra Bendeho. Program s koncerty pak pokračuje až do soboty.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nemocnice, ambulantní specialisti a rentgenová pracoviště se nedohodli s pojišťovnami na úhradách zdravotní péče na příští rok. Ministerstvo v jejich případě stanoví platby v úhradové vyhlášce. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem skoro 15 miliard korun. Pro příští rok ministerstvo plánuje vyrovnanou úhradovou vyhlášku. O 24 miliard korun navýší platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, nezaměstnané nebo seniory. Česká obec Sokolská dneska pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Na jihu Čech třeba v Písku, ve Volyni nebo v Táboře. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit třeba na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské. V Lubech u Klatov dneska připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese, přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 tam nacisti během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Jihčech je jasný, postupně čekáme polojasno s kupovitou oblačností, výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí ke 33 a na horách ke 30 stupňům. Vítr vane slabý a biozátěž bude dneska vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dneské páteční ráno. František Kinský a také klavírista Matyáš Novák vystoupí dnes večer v Hluboké nad Vltavou. Jaký pořad přivezou a co je spojuje, to se přímo od Františka Kinského dozvíme za pár minut. Ještě předtím je tu Jelen a Míša Tučná.

0: Právě dnes večer zavítá úplně poprvé do Jihočeského kraje Dvořákův festival. Ten do Hluboké nad Vltavou přiveze jedinečný program. Od 19 hodin si v prostorách Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou návštěvníci užijí komponovaný večer, který se jmenuje Milí moji. A to v podání Františka Kinského a také klavíristy Matyáše Nováka. Ale s námi už je teď ve spojení František Kinský, jeden z protagonistů této akce. Pane Kinský, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno přeji, dobré ráno jižní Čechy.
0: Tak ten váš pořad propojuje hudbu Antonína Dvořáka, také Josefa Suka, Leoše Janáčka a také Bedřicha Smetany s výběrem z korespondence Antonína Dvořáka s významnými osobnostmi tedy české hudby. Můžete nám, trošku lajkům, přiblížit, jakým způsobem, jak to celé funguje?
1: No tak je to pořad, v kterém vystupuje Matyáš Novák jako vynikající a úžasný klavírista a já, který to doprovodím slovem. A jedná se o to, že vlastně já čtu z dopisů, které Antonín Dvořák psal těm jednotlivým skladatelům. A právě to je to, jak se vlastně celé propojí Dvořákovi pod dopisy a potom hudba těch jednotlivých skladatelů, který hraje Matyáš Novák, s kterým se známe už dlouho, začali jsme před mnoha lety a vlastně jsme už v době covidu jsme spolu takový jednotlivý pořady dělali, který napsala paní Jana Diosegi a my jsme je natáčeli u nás na zámku a pak jsme je vysílali po sítích a mělo to velký úspěch a to byl vlastně důvod, proč potom vzniknul i tento pořad Moji milí, který vzniknul před 2 lety k tomu velkému dvořákovskému výročí. A od té doby s tím jezdíme jako takový pojízdný cirkus.
0: Věřím, že z těch dopisů Antonína Dvořáka jste se letos dozvěděl. A teď ještě k té spolupráci krátce s mladým klavíristou Matyášem Novákem. To už tedy se datuje na tu dobu, na tu covidu? Tam byl toto první semínko?
1: Před covidem jsme se potkali. My jsme byli na koncertě, který pořádal jeden známý náš, jinak umělecký vedoucí souboru Baroko Sempre Giovane a on ho tam představil jako mladého, velmi nadějného klavíristu. Padli jsme si vzájemně do oka. Moje manažerka, paní Jana Diosegi a já, a tak nás napadlo, že bychom tak jako mohli něco dělat spolu. No boom, přišel covid a bylo po všem. Ale právě dík té paní Diosegi, která napsala takové jednotlivé pořady, napsala k Vánocům, k Velikonocům a potom k jednotlivým měsícům v roce, vznikly takové komponované pořady, Moje slovo, Jeho hra a bylo to velmi úspěšné a pak už jsme prostě pokračovali.
0: Takže návštěvníci dnešního koncertu v Hluboké nad Vltavou se mají na co těšit. Pane Kinský, vaše rodové sídlo je Nový zámek v Kostelci nad Odlicí v Královéhradeckém kraji, což je tady z ruky, tady trochu od nás, od Hluboké. Jaký máte vztah k našim jižním Čechám a jak se vám líbí právě třeba v Hluboké nad Vltavou?
1: Tak Hlubokou samozřejmě znám, mnohokrát jsem ji ve svém životě navštívil a můj vztah k jižním Čechám je nejvřelejší. Já jsem zhruba od svých 6 let do 18, 19 každé prázdniny trávil v jižních Čechách, v Dírné u Soběslavy, takže jižní Čechy jsou, musím říct, jedním z nejoblíbenějších míst.
0: Vy jste takový evropský člověk, ale dalo by se také trochu říct, že také trochu jste částí Jihočech tedy, díky tomu.
1: Ano, ano, právě. Mnoho věcí, co jsem zažil poprvé, v jižních Čechách.
0: A to je hezké. A dnes poprvé to bude v Hluboké nad Vltavou, ten váš koncert. A už je tady doplním, že František Kinský společně s klavíristou Matyášem Novákem vystoupí dnes v Hluboké nad Vltavou. Pane Kinský, děkuji za tu pozvánku a přeji, ať se vám u nás na jihu Čech líbí, jako za mladá.
1: Věřím, že se mě bude moc líbit. Úplně stejně, jako se mi líbilo na Rošenbergu, kde jsem byl.
0: Jo, to už je 3 roky. A přeji, ať se vám povede ten koncert dneska.
1: Děkuji vám mnohokrát.
0: Mějte se hezky a hodně zdraví.
1: Vám také, hodně zdraví.
0: Naschledanou na Hluboké.
1: Budu se těšit, naschledanou v jižních Čechách.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: V jižních Čechách máme jasno a teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha, 23 stupňů, slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 21,5 stupně a jasnou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Ve střední Evropě se nachází oblast vyššího tlaku vzduchu a teplý vzduch. Bude jasno, během dne postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer opět rozpouštět. Dnešní maximální teploty je mezi 30 a 33 stupni Celsia, na horách 26 až 30 a bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes kvůli vysokým teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno a teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách na 18 až 15 a bude vát slabý, proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu do 3 metrů za sekundu. Zítra pak zpočátku jasno, během dopoledne oblasti oblačnosti přibude na polojasno až oblačno a v poledních hodinách se k tomu přidají místy přeháňky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Zítřejší maximální teploty mezi 31 a 34 stupni, na horách pak 26 až 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž i zítra na trojce, vysoká zátěž. A jenom upozornění na ty zítřejší odpolední bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky z úhrny i kolem 30 mm a kroupy.
1: A v neděli budou také bouřky a horko?
2: V neděli budou také bouřky a horko. Bouřky by neměly být tak silné, ale jinak ten charakter počasí bude velmi podobný tomu sobotnímu. Zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno, odpoledne místy přeháňky nebo bouřky, které budou večer ustávat a večer bude také ubývat oblačnosti. Nedělní minima 19 až 16, maxima 30 až 34 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesilí a ráno v neděli bude i klidno.
1: Pane Gregore, můžeme se ještě podívat na pondělí?
2: Pondělí bude většinou polojasno, během dne pak přechodně až oblačno. Na většině území se vyskytnou přeháňky, místy opět i bouřky a večer budou srážky opět ustávat a bude se vyjasňovat. Pondělní minima 19 až 15 stupňů, maxima 27 až 31, takže slabé ochlazení a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí a ráno bude opět i klidno.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd dospíval 8,5 minuty před 9 hodinou. To znamená, že za 8,5 minuty nás čekají zprávy, které připravuje Petra Pitra, ale jeho české dopoledne si společně užijeme s Matějem Vodičkou, který se mnou sedí už ve studiu připraven. Ahoj Matěj, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Luboši, tobě všem posluchačům.
0: Co tam máš dneska pro nás?
1: Mám toho hodně, po 9 hodině budeme hodně vzpomínat a připomeneme si docela zajímavá výročí. Ovšem hned na úvod samozřejmě nemůžeme nezmínit včerejší fotbalové utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Máme docela hezký tip na výlet od našeho kolegy Zdeňka Zajíčka. Prozradím, že to je kousek nad Českým Krumlovem. Se Zdeňkem Zajíčkem si taky poslechneme jihočeskou vlastivědu. A když jsme u těch výročí, tak si připomeneme 80 let od znovu zvolení Edvarda Beneše československým prezidentem. No a po 10. hodině 5. díl seriálu o svatovických Varhanech, taky tipy pro volný čas. Dnes začíná svátek hudby v Českých Budějovicích, i o tom budeme mluvit. A taky se spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který by dnes měl být v Malenicích na Strakonicku. Chybět nebudou ani babské rady, dnes o řezaných květinách. No a po 11. hodině to přijde už na řadu dopolední host. Dnes za mnou do studia přijde Josef Mašát ze společnosti Ekonomické stavby. Probereme s ním stavbu domu, jak se říká, od základu až po střechu. No a potom samozřejmě taky máme připravený pravidelný rozhlasový sloupek, který si už posluchači mohli poslechnout po 7. hodině ráno dnes.
0: I dnes to bude české dopoledne bude opravdu nabité, snad se vyjde také trocha místa i na muziku.
1: No, doufejme.
0: Těch informací opravdu hodně. Bude u toho Matěj Vodička. Matěj, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji klidný pátek, v rámci možností bude horko, bio na trojce, tak se šetřete. A ve 12 hodin se těším naslyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Meteorologové varují před vedry, ohrožení jsou seniori a malé děti. Vláda snížila na 6 počet plánovaných akceleračních zón na jihu Čech. V Jihlavě bude holubník, pomůže snížit počty holubů ve městě.

0: odpoledne bude na jihu Čech polojasné s kupovitou oblačností. Teploty dosáhnou 33 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dneska i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopolední a po 3. odpolední, říká předsedkyně z Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová.
1: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
0: Před pobytem na přímém sluníčku by se všichni měli namazat opalovacím krémem. V Jihočeském kraji má být podle Ministerstva pro místní rozvoj míň akceleračních zón. Vládní návrh původně počítal s víc než 10 oblastmi pro výstavbu větrných parků. Hejtmanství s jeho podobou dlouhodobě nesouhlasí. Pokračuje jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
2: My jsme tady měli navržených nějakých 15 těch akceleračních zón. Potom, co jsme to rozporovali, už jich 9 odstraněných, došlo k nějakým redukcím. Ještě budeme usilovat o snížení. Já teď počkám, co nám zase kolegové předloží a my to dál budeme připomínkovat.
0: Jihlavský magistrát pořídí na Masarykovo náměstí městský holubník. Na jedné z budov vznikne zřejmě na podzim. Cílem je, aby ptáci neznečišťovali veřejná prostranství. Stejně tak může novinka do budoucna pomoct snížit stavy přemnožených holubů, vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková.
3: Oni v těch holubnicích hnízdí a snášejí tam vajíčka, která se jim mění za podkladky. To znamená, že ten holubí pár nevysedí mladý a to je strašně důležité, protože jeden standardní holubí pár snese nebo má až 3 až 5 snůšek za rok. To znamená, že až 5x za rok je schopen vyvést dvojici nebo i více mladých.
4: Počasí.
0: Dnešek bude na jihu Čech horký a dusný, teď je obloha jasná, během dne čekáme postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý od jihovýchodu nebo východu a biozátěž je na 3. nejvyšším stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Budějovické ulici v Borovanech na Českobudějovicku, srazila se tam 2 osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je přesně 9 hodin a 4 minuty. Po zprávách posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho dnešního české dopoledne, které právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví a krásný pátek 19. června přeje Matěj Vodička. Jak jsme slyšeli, dneska bude hodně horko a dusno, nejen tady na jihu Čech. Dnešek se ale nese taky tak trochu ve znamení několika významných výročí. Tak třeba v tento den před 116 lety v roce 1910 absolvoval Jan Kašpar první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. Bylo to v Pardubicích. Nebo před 49 lety v roce 1977 papež Pavel VI. Svatořečil Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z jihočeských Prachatic. No a jedno významné výročí připomeneme i přímo v našem vysílání, protože před 80 lety zvolili poslanci znovu Edvarda Beneše prezidentem Československa. Takže zhruba po 9:30 se ponoříme do archivu Českého rozhlasu. Kromě toho si ale poslechneme také jeho českou vlastivědu, která bude dnes o dudách. No a kolega Zdeněk Zajíček nás zavede na výlet nad Český Krumlov. Začneme ovšem fotbalem. Prešovský Beton hrála podle některých českých fanoušků fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Jak druhé utkání na turnaji ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku zhodnotil trenér národního týmu Miroslav Koubek, uslyšíte to už za chvíli v našem vysílání. Posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje krásný pátek.

0: Píseň Richarda Millera Po schodoch pomyslně otevřela dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte přesně v 9 hodin a 9 minut. Česká reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce. Druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci logicky nespokojení.
1: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
2: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
1: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
2: Proč?
1: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut z celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik byli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
2: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
3: The only thing Czechy did was long balls in front.
4: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
3: I think we deserve more.
5: Je to jeho názor. Já mu neberu. Já mám opačný.
2: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
5: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a před sebou další zápas.
2: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
6: A to si mě snad ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
2: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
6: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
2: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
6: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
2: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

9 hodin na 14 minut, stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A pokud hledáte nádherný výhled na Český Krumlov, tak máme pro vás jeden tip jižně od města. Počkejte si na něj. Nejdřív si poslechneme píseň Paula Simona Arta Garfunkla Bridge Over Troubled Water.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v Českém Krumlově začínají dnes slavnosti pětilisté růže. Tak se pojďme podívat na to město hezky z nadhledu. Nad Českým Krumlovem se tyčí několik výrazných kopců. Jednak nejvyšší hora Blanského lesa Kleť, tu najdete severně od města, no a přesně naproti, tedy jižně od Krumlova, je Křížová hora. Všeobecně se tomuto vrchu říká Křížák. Na jeho vrchol vede Křížová cesta a nahoře najdete poutní areál a kapli Panny Marie Bolestné a svaté kříže. Ovšem, co tam bylo dřív, poutní areál, kříž nebo křížová cesta, tak všechno vám teď vysvětlí kolega Zdeněk Zajíček s Jarmilou Hancovou z Národního památkového ústavu.
1: Když vystoupáte z Českého Krumlova na Křížovou horu, tak sami uznáte, že největším výtvarníkem je příroda sama. A je úplně jedno, jestli sem vyjdete nahoru na jaře, v létě, na podzim, anebo v zimě. Protože v každém ročním období je odtud neskutečně nádherný a barevný výhled. My tady teď stojíme s Jarmilou Hancovou z Národního památkového ústavu. A když se řekne Křížová hora, tak by tady nahoře člověk čekal kříž, ale ten už tady asi dávno není, že?
2: Kříž tady byl jako takzvaný Wetterkreuz, to znamená, dá se říct, počasový kříž, což byla dosti hojná záležitost vzhledem k tomu, že celá společnost byla přímo závislá na klimatu, na úrodě nebo neúrodě, tak byla velká snaha ze strany lidí nějakým způsobem to počasí v dobrém ovlivňovat a stavět ho pod ochranu nebes.
1: Když sem vstoupáme dnes, tak míjíme kaple Křížové cesty. Ta tady byla souběžně s tím křížem, nebo ten kříž tady byl dřív?
2: Dřív tady byl kříž. Ten k sobě lákal pozornost místních lidí, takže v průběhu 17. století se zde začala množit různá procesí. Lidé se tady shromažďovali, dělali zde pobožnosti. Pak se tady postavila na počátku 18. století malá dřevěná kaplička. A už u ní tenkrát se postavila asi dvoje Boží muka, což dá se říct, byla začátkem té zdejší křížové cesty, která pak měla nějaký ještě další asi 50-letý vývoj. V roce 1708 se město rozhodlo, že místo dřevěné kapličky postaví větší zděnou kapli, před kterou my tady teď stojíme. Ta kaplička byla vysvěcená v roce 1710. A ambit, který tu kapličku obklopuje, tady vyrostl v rozmezí let 1714 až 1735.
1: Když se projdete kolem poutního areálu na Křížové hoře, tak se vás dříve či později zmocní touha podívat se dovnitř. A pokud byste tak chtěli učinit, tak otevřeno tady bývá vždycky v sobotu, v neděli a ve svátek mezi 10. a 17. hodinou. A pokud byste chtěli vědět víc, tak další podrobnosti, případně další otevírací dny a hodiny, najdete na internetové adrese www.krizak.ckrumlov.cz. Čili pojďme, usaďme se a můžeme popisovat, co vidíme, protože přímo před námi je takzvaný starý Plešivec a nový Plešivec a údolí Vltavy směrem k Větřní a vzadu prosvítá už i vrch nad Větřním s jejich místním kostelem. Severním směrem zakrývá celý pohled Kleť a Blanský les. Směrem západním, nebo respektive severozápadním, už tady je průhled na vojenský boletický újezd a vzadu už se lehce tyčí Šumavské kopce. Kam vy sama se odtud nejčastěji a nejraději rozhlížíte?
2: Je to směrem na město, kam také směřovalo hlavní průčelí celé kaple, protože ta kaple, stejně jako její předchůdce, ten dřevěný kříž, o kterém jsem mluvila, tady stála proto, aby ochraňovala celé město. Lidé se sem chodili modlit. Byl zde časem usazený i poustevník, který vlastně měl funkci kostelníka, nějakého správce té kaple. Byl vydržován měšťany a městem a měl se pravidelně modlit právě za ochranu města a za jeho zdar.
0: No já už jenom doplním, že Křížová hora u Českého Krumlova je vysoká 623 metrů a dojdete k ní po červené, žluté i modré turistické značce. Tak si udělejte někdy výlet, až budete mít čas.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

Za 3 minuty bude 9:30 a vy stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my se budeme věnovat jihočeským dudám, protože těm se před více než 100 lety prorokoval zánik. Stal se ale pravý opak. V jihočeské vlastivědě si dnes připomeneme, jak se díky strakonicím, výrobcům dud, folklorním souborům a hudebním školám podařilo udržet dudáckou tradici živou dodnes. Dnešní díl připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ho hned po písničce.

0: Jihočeským dudám byl před více než 100 lety prorokován zánik, ale stal se pravý opak. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Nejstarší písemná zmínka o dudách v českých zemích pochází ze 13. století. K dudám se přidružovaly různé nástroje, jako třeba housle a klarinet. Ovšem, z důvodu měnícího se hudebního vkusu a nástupu dechových kapel v 19. století téměř vymizely. Velmi toho litoval jihočeský rodák, kulturní historik Čeněk Zíbrt, který v roce 1917 napsal toto, cituji. Všecko zmizí, dudy v krátké době upadnou v zapomenutí, budou jen okrasou závěsů a zátiší v salonech a v uměleckých ateliérech, budou ukazovány jako prostý, bývalý, vyhynulý, nyní již naprosto umlklý nástroj v muzeích a ve sbírkách starožitností. Konec citace. Toto neblahé proroctví se naštěstí nesplnilo díky dudákům z města Strakonice. Zásluhu na tom mají především výrobci dud a dále hudebníci z jihočeských folklorních souborů, kteří si vychovávají své nástupce a v neposlední řadě i pedagogové hudebních škol ve Strakonicích. K výrazným osobnostem zdejšího dudáctví patřili ve 20. století Josef Režný a Vojtěch Hrubý, kteří vychovali celou generaci nových dudáků. Hra na dudy přitahuje nové talentované hráče, přičemž nejméně polovinu zájemců tvoří ženy a dívky.
1: Český rozhlas České Budějovice.

Copacabana, horko a žár, ano, takové bude opravdu dnes počasí, ale vy stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my v něm zamíříme do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde před 80 lety poslanci opět zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Jiného kandidáta nikdo tehdy nenavrhnul, a to ani komunisté, kteří pro Beneše hlasovali také. Za okamžik si to připomeneme s historikem a ponoříme se i do archivu Českého rozhlasu.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 9 hodin a 41 minut je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice a před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
2: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevná a neotřesena.
3: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
4: Beneš byl pro komunisty jaksi jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
5: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
2: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
3: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
4: Od toho roku 1943 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně tě získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
3: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
4: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem, s tím bolševickým Ruskem, jako s někým, kdo je strašně důležitý pro další vývoj Evropy. U něj v podstatě to byla asi až iracionální víra, kdy taky tam říká, že bez toho bolševického Ruska, bez toho sovětského svazu vlastně nemůže být mír v Evropě.
3: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
4: Ale zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
5: Kolo se to zahemžilo fotografii.
3: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

proště tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Zbor cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Skupina Olympic doznívá v 9 hodin 48 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chůze v písku na boso po kamenném mostě je příjemná pro mnoho lidí. Na novém písečném chodníku v písku si to na vlastní kůži vyzkoušeli už tisíce lidí. Originální promenádu vytvořil spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor.
2: Je to báječná masáž na nohy.
3: Monika Bukovská přijela do písku z Prahy.
2: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí. My se musíme projít v písku. A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
3: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani. Tereza Knížová, vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
4: Je to tak, vlastně mi to docela iniciovalo těšení se na dovolenou.
3: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
5: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři, a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši.
3: Tento nevšední zážitek by měl lidi trochu zastavit, říká Ondřej Kobza.
5: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku, je to taková i slavnostní ulička, je to takový uvolněný všechno, je to vnímavé. Všemi smysly to místo.
3: Rok a půl letá Sofie i její maminka
6: Aneta Pítková
3: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
6: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
3: Učitelka Barbora Gabrielová má 8člennou skupinu dětí ze základní a speciální školy v písku, ve které je i samík.
7: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
3: Písek v písku, přijde vám to nápadit?
7: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadit.
3: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z písku Jitka Cibulová Vukatá, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Můj dům, můj hrad. Stavba rodinného domu má své zákonitosti. Některé jsou neměnné a lety ověřené. Jak vhodně vybrat pozemek, čeho si lidé při stavbě nejčastěji obávají a na co se zaměřit, aby se z toho nestala nekontrolovatelná smršť rostoucích nákladů, téma podrobně probereme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Nalaďte si nás v pátek 19. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Zážitková výstava dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích ukázala dětem řemesla a moderní technologie. Lipno nad Vltavou čeká další den festivalu Indiana Riders Fest. Dnešní teploty na jihu Čech se dostanou ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejdřív potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko

0: Turecko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. 5 000 návštěvníků včera přišlo na českobudějovické výstaviště na výstavu Dobrodružství s technikou. Po desáté ji uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Školáci a rodiny s dětmi si zážitkovou formou vyzkoušeli práci s moderními technologiemi. Na 150 stanovištích jim je představili zástupci středních škol a jihočeských firem.
1: Při technické přehlídce zaplnili 2 pavilony výstaviště roboti, kreativní expozice, laboratoře nebo trenažery s virtuální realitou. Moderní technologie si návštěvníci sami vyzkoušeli nebo při práci pozorovali odborníky. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Tisíce motorkářů z celého světa dorazili do Lipna nad Vltavou na festival Indiana Riders Fest. Akce připomíná 125. výročí založení značky Indian Motorcycle. Návštěvníci uvidí desítky upravených i historických motocyklů, kaskadérské show a večerní koncerty. Jak výročí ozdobilo letošní program, popsal Vojin Smíšek z pořadatelského týmu.
2: Hlavně páteční velkou narozeninovou oslavou se 2 večerními koncerty, které budou stát určitě za to, ale také sobotní spanilou jízdou, která vyráží z Lipna v 11:30 a její trasa měří právě 125 kilometrů, projíždí přes Volary, Chvalšiny a Český Krumlov a poté zpět na Lipno a tam očekáváme účast zhruba 1500 strojů. Sport.
0: České Budějovice do neděle hostí 2. ročník mezinárodního turnaje v badmintonu mužů a žen. Ve sportovní hale dneska odstartovala hlavní soutěž. Po loňské premiéře se Češi pokusí dosáhnout na svoje první medaile. Jihočeši dlouhodobě patří mezi badmintonovou špičku a jsou součástí reprezentace v různých věkových kategoriích. Ve dvouhře mužů je jediným Čechem s jistotou hlavní soutěže 4. nasazený Dominik Kopřiva. K atraktivitě přispěje i 4-násobný olympionik z Vietnamu. Počasí. Dnešek bude na jihu Čech horký a dusný, teď je obloha jasná, během dne čekáme postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý od jihovýchodu nebo východu a biozátěž je na 3. nejvyšším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu stále pozor v Borovanech na Českobudějovicku. V Budějovické ulici se srazila 2 osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: O zprávách v 10 hodin i nadále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásný pátek 19. června. Neustále v našem vysílání zmiňujeme, jako před chvílí například, že dnes má být opravdu horko, vysoká biozátěž, tak nezapomeňte dnes dodržovat pitný režim a nepobývejte příliš dlouho na otevřeném slunci. Podrobné informace s vhodnými doporučeními nabízí třeba náš zpravodajský portál irozhlas.cz. Často to říkám a musím to říct i znovu, milí posluchači, i v tomto horkém počasí je stále s vámi naše stanice, tedy Český rozhlas České Budějovice. A v samém závěru této hodiny si například budete moct poslechnout tradiční babské rady. Ty dnešní budou o řezaných květinách. A po 10:30 taky zamíříme přímo do terénu za naším regionálním stopařem. Prozradím, že dnes se za ním vydáme na Strakonicko. No a dnes v Českých Budějovicích začíná taky svátek hudby. Podrobnosti přidáme zhruba kolem 10 hodin a 30 minut. No a taky pro vás samozřejmě máme přichystané další tipy pro volný čas. Ty přijdou na řadu zhruba po 10:45. No a na začátek se vydáme na Pražský hrad. Česká filharmonie, Opera Národního divadla i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Nejen tato prestižní tělesa patří mezi vyvolené, která si tento týden zahrají za doprovodu nových svatovíckých varhan. Dnes to čeká právě rozhlasové symfoniky. Co na koncert chystají, to řekneme za chvíli v dalším díle našeho seriálu, který vysíláme tento týden. Matěj Vodička vás zve k poslechu a přeje vám krásné, horké jihočeské dopoledne.

0: 10 hodin a 8 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nové svatovícké varhany? Tak to vybrali přímo posluchači. A v hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
1: Jak ten název napovídá, jedná se o Fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
2: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové-Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9-minutové skladby.
1: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
2: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
1: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
2: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovícký varhaní oktáv.
3: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saëns z francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
2: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
3: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy písně, Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
2: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je krátce po čtvrt na 11 dopoledne a přesně v tuto dobu bývají v jihočeském dopolední tipy pro volný čas. Dnešek nebude výjimkou a je toho opravdu hodně, tak pojďme na to. Historické slavnosti pětilisté růže o víkendu zaplní centrum Českého Krumlova. Program začíná dnes odpoledne a pokračuje až do neděle. Nabídne průvody, trhy, hudbu i historický program v ulicích města. Hluboká nad Vltavou nabídne dnes a zítra Hluboká Folkfest. V parku zahrají mimo jiné Jan Nedvěd mladší, Raduza nebo Malina Brothers. Festival začne dneska od 18.30 koncertem Reného Součka a dalších. Ve Volini začne dnes Art Camp Firefest. Festival ohně, pohybu a nového cirkusu potrvá do neděle a cílí na rodiny, performery i zájemce o pouliční umění. No a České Budějovice nabídnou dnes večer koncert festivalu Hvězdy nad Vltavou v kostele svaté Anny. Začne v 19 hodin vystoupení Multipiano Izrael. Tábor se dneska večer zapojí do Noci Sokoloven. Program v tamní Sokolovně začne v 18 hodin. Zpátky do Českých Budějovic ode dneška do soboty. Krajské město nabídne festival plný umění Montmartre pod Černou věží a začne dnes od 16 hodin vystoupením Zuš Bohuslava Jeremiáše a Zuš Symfonie. No a v parku Hluboká startuje dnes v 18 hodin a 45 minut Česko-japonský víkend. O první vystoupení se postará skupina Vadajko s japonskými bubny Taiko. V sobotu se tam můžete podívat na japonskou kaligrafii nebo ochutnat sushi. A František Kinský spolu s klavíristou Matyášem Novákem vystoupí dnes v 19 hodin v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké. Pokračujeme dál a míříme zpátky do krajského města. Vernisáž uměleckých děl 11 autorů je dnes v 17 hodin v budově obecního úřadu v Nové Vsi u Českých Budějovic. A vernisáž výstavy Táborské setkání 2 je dnes v pátek v 17 hodin ve výstavní síni u kostela. Ve Štégrově huti u Volar na Prachaticku začne dnes dvoudenní alternativní festival. Na programu jsou koncerty například bratrů Karamazových, Umělé hmoty nebo Valdenu. No a ve Vidově u Českých Budějovic pořádají dneska vidovské rokobraní. Od 16 hodin a 30 minut tam v letním amfiteátru zahrají Seven, Honza Kirk Běhunek akusticky nebo stejsky slovenské hity. Tak, vážení posluchači, je toho opravdu, ale opravdu hodně. Užijte si nejen ten dnešní večer, dnešní odpoledne, ale i nadcházející víkend a pamatujte, jak jsem zmínil v úvodu této hodiny, na to, že musíte dodržovat pitný režim a taky nepobývejte moc na otevřeném slunci vzhledem k tomu horku. Je 10 hodin a 20 minut, vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Haló, já nic nevidím.
2: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

5 minut před 10:30 je stále s vámi jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Mezinárodní svátek hudby se slaví každý rok 21. června v den letního slunovratu. Tento den ožívají ulice, parky a náměstí po celém světě. Koncerty zdarma. Nejinak tomu bude taky v Českých Budějovicích, kde se bude slavit svátek hudby už ode dneška. Už za chvíli taky v našem vysílání o tom řekneme víc.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Světový svátek hudby plný koncertů různých žánrů a na nejrůznějších místech města vystoupí ode dneška do neděle, a to v Českých Budějovicích. O festivalu v době letního slunovratu, nebo jinak řečeno prvního letního dne, si teď budu povídat s jedním z organizátorů, Ivem Petrů z Alliance Française Jižní Čechy. Pane Petrů, přeji dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
2: Koncerty dneska, tedy v pátek v podvečer, zazní venku ve Stromovce i v novém kulturním centru Slavie. Můžete posluchačům prozradit, které formace zahrají?
3: Určitě velmi rád. Já bych možná ještě na úvod upozornil vlastně na celý koncept Světového svátku hudby, což je záležitost, která už má poměrně dlouhou tradici, a to nejen v Českých Budějovicích, protože vlastně poprvé se svátek hudby v tomto duchu uspořádala vlastně v Paříži ve Francii v roce 1982. A to pod myšlenkou, že vlastně hudba bude všude. A tento koncept se vlastně rozšířil do celého světa, včetně našeho města Českých Budějovic, kde ho pořádá náš spolek Alliance Française z Jižní Čechy ve spolupráci s panem Josefem Kordou a za podpory celé řady institucionálních a dalších partnerů, zejména tedy statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje a francouzského velvyslanectví v České republice. Konkrétně k tomu dnešnímu programu bych rád ještě upozornil, že vlastně jsme se spojili se soutěží Nové evropské talenty 2026, což je vlastně soutěž hudebníků klasické hudby, zejména houslistů, která probíhá v kulturním centru Slavie, a právě vlastně gala koncert těchto nových talentů proběhne dnes ve Slavii od 19 hodin. Kromě toho vlastně ve Stromovce u Tří ptáků budou k poslechu koncerty dva. Za prvé tedy takzvaný vlastně Jungle Club, což jsou zejména takové swingové melodie z 30. let, ale i také nějaké cikánské tance, a na ty navážou sambějci, čili v podstatě brazilské rytmy.
2: Zajímavá místa, díky moc za ten obsáhlý úvod. Pane Petrů, na jaká vystoupení se diváci můžou těšit v sobotu a v neděli, tedy o nadcházejícím víkendu?
3: Ano, vlastně v sobotu opět ve Slavii, která ten kulturní dům Slavie je takové centrum, abych tak řekl asi hlavní festivalu svátek hudby, tak bude probíhat od 17.15 pásmo tří koncertů různých žánrů. Nejprve vystoupí kytarový soubor Brnkačka, na který naváží flétnistky duo Flauty, a vlastně ten jitřejší program zakončí vokální sextet a úna.
2: No a jaké žánry budou na Českobudějovickém svátku hudby slyšet?
3: Jak jsem zmínil, ty žánry budou vlastně velice rozmanité. To je vlastně koncept tohoto svátku hudby, že je to pro všechny, hudba bude znít všude a může se zúčastnit každý. To znamená, vlastně to primárně určeno amatérským hudebníkům, ale mohou se samozřejmě přidat i profesionálové, a to na různých veřejných místech. To znamená, že zde v Českých Budějovicích, kromě kulturního domu Slavie a třeba zmíněné Stromovky, tak v neděli vlastně budou na dalších dvou místech probíhat koncerty, a to v kavárně Dalmayr v ulici Karla IV. A v Aqualce, tedy vlastně naproti Maláku. A vystoupí opět nejrůznější interpreti, které zastupují nejrůznější žánry, jednak ve Slavii v podstatě skoro v pravé poledne v neděli ve 12.30 bude závěrečný koncert právě těch mladých houslových talentů v rámci soutěže Nové evropské talenty 2026. Odpoledne potom v kavárně Dalmayr vystoupí trio Zunet a Niky, což jsou vlastně klasické kytary a zpěv. Potom naváží originál Flašnetka Band, což asi logicky je zřejmé, že tedy je to zajímavá tradiční hudba s flašinetem a v Akvaluce tedy vystoupí SVO band, tedy Synové velkého palice band s typicky takovými swingovými a staršími známými melodiemi, písňové duo Tutti Holky z Plzně a následně Kolibříci, což je vlastně taky skupina, která hraje nejrůznější převzaté písně folkového i rockového žánru.
2: Příležitost navštívit přestavěný a nedávno otevřený nový kulturní dům Slávie. I to nabízí svátek hudby v Českých Budějovicích ode dneška až do neděle. My jsme si v našem vysílání povídali s jedním z organizátorů Ivem Petrů. Pane Petru, moc krát díky za všechny informace, ať se přehlídka povede. Naslyšenou.
3: Děkuji a já také děkuji, také přeji všem hezký kulturní zážitek.
2: My se už za chvilku vypravíme, milí posluchači, do Malenic na Strakonicku, kde dnes otevírají novou přírodně vzdělávací stezku pro děti. Na místě máme našeho regionálního stopaře a spojíme se s ním hned po písnice. V 10 hodin a 34 minut stále posloucháte jeho české dopoledne.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Lišejníková stezka Skřídka Mechovou se, tak se jmenuje nový přírodně vzdělávací projekt, který za chvilku slavnostně otevírají v obci Malenice na Strakonicku. Přímo z místa už se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já zdravím v podstatě už ze Šumavy a když si před chvilkou Matěj mluvil o tom počasí, tak já jsem teď zhruba ve výšce 600 metrů nad mořem a už i tady je v tuhle chvíli 28 stupňů, takže opravdu nás čeká dneska horký den. Já teď stojím tady pod kopcem Dubovec, neboli jak mu místní říkají obecní kopec, tady u té první cedule. Už se tady scházejí i děti z místní školy a školky, protože za chvilku bude slavnostní představení toho projektu, který je zaměřený hlavně na rodiny s dětmi. No a hlavním tématem té stezky jsou lišejníky jako pozoruhodné organismy vzniklé soužitím houby a řasy nebo synice. Ty děti tady provází pohádková postava Skřídka Mechovou se, kterého tady mám za zády a hravou formou jim vlastně vysvětluje to dění v lese. No a co všechno tady na té trase děti čeká, co si tady užijí a co potkají, na to už se tady přímo ptám nezávislého starosty Malenic Jiřího Mráze.
3: Dobrý den, já vás zdravím, všechny posluchače z Malenic a chtěl bych vás pozvat na stezku Skřídka Mechovou se a na stezce najdete 11 balančních prvků pro děti od 3 do 13 let a 6 naučných tabulí a spoustu odpočinkových míst a budete se moc procházet v lese v krásném klimatu při takovémhle horku. Je to velice pěkný a budou vás doprovázet i Skřídkovo kamarádi. Bude tady zhruba 5 skřídků jeho.
2: Možná ještě praktická informace pro turisty, kteří sem třeba přijedou. Dostanou se sem z Malenic nebo můžou třeba i tady zaparkovat?
3: Tak je tu takový malý záchytní parkoviště a stezka se ještě nachází takový zhruba 500 metrů od cyklostezky směrem z Malenic na Volyni.
2: A já pana starostu ještě doplním, já už jsem si tu stezku v rychlosti prošel, je tam opravdu hodně atraktivních prvků a ta rodina nebo i přátelé, kteří sem vyrazí s dětmi, tady můžou strávit klidně hodinku dvě v tom lese.
1: No Petře, je znát, že v Malenicích to opravdu dost žije. Co tam ještě chystají na léto?
2: Ano, máš pravdu, já jsem byl sám i docela překvapený, jak to tady v té vesnici vlastně žije. Spousta akcí se odehrává u místní fary. Teď vždycky od středy do soboty tam mají takzvané posezeníčko s deskovými hrami, výstavou fotografií a aktivitami pro rodiny s dětmi. To je vlastně každý den od středy do soboty. No a připravili tam taky úplnou novinku na léto. Je to rodinná hra s cílem najít ukrytý poklad. No a samozřejmě ta nejvyhlášenější akce léta, to jsou pouťové malinové slavnosti na farské zahradě. Letos budou 26. července a nabídnou malinové výrobky, dílny pro děti, výstavu i koncerty. No a pak tady mají třeba podzimní sklizeň, svatováclavskou pouť nebo hubertskou zábavu.
1: Do Malenic na Strakonicku dnes zavítal náš regionální stopař Petr Kubát, který se nám právě z Malenic přihlásil do našeho vysílání. Petře, díky moc za všechny zajímavosti, informace a hezký pátek a hezký víkend naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Přesně ve 10:45 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Babské rady vás toho naučí hodně, třeba jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Pomůže cukr, správný řez i výběr místa. Podrobnosti nabídneme hned po písničce Miroš Birky.

0: zasažen.
1: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda snížila na 6 počet plánovaných akceleračních zón na jihu Čech. Lidi po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají i půl roku na terapie. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos nedalo peníze. Dobrovolníci budou na březích Otavy v Sušici vytrhávat invazní netýkavku. Dnešní teploty překročí tropickou třicítku. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Jihočeském kraji má být podle Ministerstva pro místní rozvoj míň akceleračních zón. Vládní návrh původně počítal s víc než 10 oblastmi pro výstavbu větrných parků. Hejtmanství s jeho podobou dlouhodobě nesouhlasí. Pokračuje jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
3: My jsme tady měli navržených nějakých 15 těch akceleračních zón, potom, co jsme to rozporovali, už jich 9 odstraněných, došlo k nějakým redukcím. Ještě budeme usilovat o snížení, já teď počkám, co nám zase kolegové předloží a my to dál budeme připomínkovat.
2: Stát chce, aby třeba pachatelé násilí chodili na terapie. Na takzvané probační programy pro dospělé ale nedalo Ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Organizace tak finance schání jinde nebo programy musí omezovat.
4: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
5: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
4: Pokud program člověk neplní, ale není

0: to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
1: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
0: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Na 100 dobrovolníků zítra vyrazí do přírody v okolí Sušice. Pěšky i na lodích budou čistit břehy zhruba 10-kilometrového úseku řeky Otavy od invazní rostliny netýkavky žláznaté. Ta vytlačuje původní druhy. Jak informovala Dagmar Jíchová ze spolku Destinace Sušicko, rostlinu, která pochází z Himaláje a dorůstá až do 3-metrové výšky, musí ze země vytahovat ručně i z kořeny. Vytrhané rostliny pak organizátoři zlikvidují. Pomoct může i veřejnost, a to hlášením nových míst, kde se netýkavka vyskytuje.
3: Počasí.
2: Dnešek bude na jihu Čech horký a taky dusný. Teď je obloha jasná, během dne čekáme postupně polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Výjimečně se můžou objevit přehánky nebo taky bouřky. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý od jihovýchodu nebo východu a biozátěž je na 3. tedy nejvyšším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda komplikuje provoz na silnici 34 mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní. U stráže nad Nežárkou se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: To máte písek, vápno, cihly, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky, hřebíky, vruty, šrouby. Kdo by neznal tuhle ikonickou scénku z oblíbeného filmu Na samotě u lesa? Stavba rodinného domu má prostě své zákonitosti. My je v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně probereme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Zvu vás k poslechu a přeji krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Projektový manažer společnosti Ekonomické stavby Josef Mašát je naším dnešním hostem. Vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo, já už jsem zmínil v úvodu, že dnes se budeme bavit o stavění rodinného domu, vlastně od základu až po střechu. Ještě ovšem, než se vůbec začne stavět, tak naprosto zásadní je si rozmyslet, kolik na to všechno člověk má peněz. Shodou okolností včera oznámila Česká národní banka zvýšení úrokových sazeb, a to po 4 letech, konkrétně o 0,25% bodu na 3,75%. Pane Mašáte, asi nelze čekat, že takové zvýšení může nějak výrazně zahýbat s trhem a třeba tu výstavbu rodinných domů obecně zpomalit, nebo dá se to čekat?
2: Souhlasím s vámi, nemyslím si, že úprava úrokové sazby Českou národní bankou o 0,25% bodu nějak výrazně ovlivní současný stavební trh rodinných domů, určitě ne. Vlastně dnes, kdybyste šel do banky zřídit si hypotéku, tak vaše úroková sazba bude začínat na 4,74% úrokové sazby, tedy jsme stále výš, než vlastně, co uvádí Česká národní banka. Možná teď více ovlivní trh přicházející vlna dovolené, kdy si já jako přípravář trošku zapláču, kdy lidé chodí, nebo i úředníci jsou lidé a chodí na dovolené, takže nějaké zbrždění, ale to je takové to přirozené, které se děje vlastně každý rok. Je třeba taky k té hypotéce říci, že je to úvěr na bydlení, který si berete na řadu let, většinou je to 30 let, někdy je to kratší čas, kdy vlastně takovéhle vlnky vychýlení úrokových sazeb vás budou provázet a je třeba to brát, že to tak skutečně je to třeba přijmout.
1: Když rodina hypoteticky nemá třeba žádný finanční základ, může vůbec na tu hypotéku ke stavbě rodinného domu, jak se teď bavíme, může na ně dosáhnout? Jaký finanční výdaj měsíčně to dnes zhruba představuje, pokud bychom to brali nějak průměrně na nějaký velký rodinný dům? Když jste zmínil vlastně kolem těch 5% ten úrok dnes na třeba takovou hypotéku na rodinný dům.
2: Ano, nemusí to být vždy otázka úspor a vlastních zdrojů, ale je to zejména vlastně otázka příjmu domácnosti, aby to vlastně dobře zvládala, aby jí splátka byla bezpečná. Já jsem si tady připravil takový orientační výpočet. Připravil jsem si dům o podlahové ploše 100 metrů čtverečních, takže pokud by to byl bungalov, byla by to zastavená plocha někde kolem 125 metrů čtverečních. Do takového prostoru lze vmístit jak dispozici 4KK, tak 5+KK. Cena v našem luxusním vybavení, respektive přiblížím na klíč, cena na klíč takového domu je 4 450 000 korun. A pokud vyjdu z této ceny, bude měsíční dnes aktuální splátka 22 786 korun za dům právě na obvyklou dobu 30 let. Potom samozřejmě bližší informace a nastavení lze se domluvit na nějaké osobní schůzce, případně když by někdo měl zájem.
1: Existují vůbec v tomto ohledu nějaké, řekněme, dotační podpůrné tituly? Můžu zmínit, že třeba v rámci programu Oprav dům po babičce šlo získat dotaci na renovaci staršího domu. My se tady bavíme o novostavbě, samozřejmě.
2: Ano, ano, ono to tak dříve bylo nastaveno. Já možná napřed řeknu, jak je to dnes, protože ta změna už proběhla. Je to dnes spíš otázkou půjček a tedy zvýhodnění procentem. Včera jsem ještě tohle konzultoval s kolegyní, která se u nás specializuje právě na dotační tituly. Obdržel jsem takový 10-stránkový elaborát, krásný, ale neměl jsem úplně čas si všechno jako důkladně nastudovat, ale určitě jsem si udělal takový krátký výtah. A my teda jako se nezabýváme přímo rekonstrukcem, řešíme pouze stavby nových domů. Tedy tady mám poznámku, novostavby jako takové nejsou podporovány, dotace jako taková nebude poskytována, je určena pouze pro nízkopříjmové skupiny a podpora je právě formou bezúročné půjčky. Jo? Takže když to vezmu, jak to bylo nastavené dříve, tak to bylo pro nás vlastně trošku šikovnější, jak jste říkal, že vlastně klient se mohl rozmyslet, jestli pokud zdědil třeba nějaké stavění nebo i koupil nějakou starší chalupu, tak se mohl rozmyslet, jestli půjde cestou rekonstrukce, jak jste říkal, anebo vlastně mohl řešit vlastně i demolici a ten dům nový, nízkoenergeticky nastavit tak, aby vlastně splňoval ty dotační podmínky a vlastně řešil demolici a stavbu nového domu, takže vlastně nemusel se zabývat tím, že ona občas ta rekonstrukce vyšla dráž než vlastně stavba domu nového.
1: Vy jste zároveň vlastně zmínil ta pravidla, řekněme, z toho programu Nová zelená úsporám v té aktuální nejnovější podobě.
2: Ano, to jsou ty, že vlastně jako nové stavby nejsou podporovány a tím vlastně jako projektového manažera nových staveb. Bude to možná otázka na někoho, kdo se zabývá přímo rekonstrukcemi, který to s vámi asi lépe rozeberbe.
1: Každopádně projektový manažer společnosti, teď jsem zapomněl to jméno, ekonomické stavby, pan Josef Mašát je stále s námi ve vysílání.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Další zásadní věc, kterou musí člověk při stavbě rodinného domu mít, pane Mašáte, je pozemek samozřejmě. Když to vezmeme tedy od základu, co by si lidé měli ověřit ještě před koupí samotného pozemku?
2: Já to vedu vždycky, když hledáme pozemek, tak to vedu v takových dvou rovinách nebo dvou liních. Jo. Jedna je osobní, které se potom dostaneme nějaká sociální, společenská. A teď bych to vzal teda po té technické stránce. Určitě jako první bod je pro nás vlastně územní plán, což územní plán je takový jízdní řád, řekněme. Následuje určitě prověření sítí, jestli jsou přivedené na pozemek, jestli nebo pokud nejsou přivedeny na pozemek, tak jestli vedou někde poblíž pozemku, nebo jestli se půjde vrtem, nebo nějakou čistírnou, budeme to alternovat něčím dalším. Určitě u těch sítí mám samozřejmě na mysli voda, splašková kanalizace, elektřina, někde bývá plyn, ale dneska už to díky tepelným čerpadlům není úplně nutné. Určitě za třetí bych koukáme na sjezd na pozemek, nebo vjezd na pozemek obecně. Zdali je stávající, nebo budeme vyřizovat nový vjezd, z čeho si jíždíme, jestli je to z obecního pozemku, ze správy o údržby silnic, jestli je to kraj, jestli je tam vlastně vjezd už povolený a pokud vjezd třeba, pokud vjezd ještě vlastně není řešen, tak není problém jej vyřídit. Někdy bývá vlastně i vjezd ze soukromého pozemku, kde vlastně potom si tu nemovitost kupujete i třeba s nějakým podílem na té příjezdové cestě. Tohle je třeba vlastně ověřit. Pak tu mám určitě vlastně ověření, jestli na pozemku neváznou nějaké zástavní práva. Může to být třeba pozemek, který už byl jednou hypotečně uvěrován, takže tam vlastně zástavní právo nějaké banky, můžou tam být věcná břemena, dneska je běžný vlastně, že E.ON má věcné břemeno vlastně na připojení pozemku na elektřinu, takže všechny tyhle věci vlastně jakoby ověřit. Určitě je šikovné vlastně při tom prověřování seznámit se s obecním úřadem, protože tam, kde si kupujete pozemek, tam vlastně chystáte nějak jako z pravidla, pokud neřešíte investiční dům, tak budete tam bydlet, takže seznámit se se starostou nebo s místostarostou, říci si, jaký životní prostředí obvolat, zjistit, jak je to tam třeba s dešťovými vodami a podobně, co bude třeba. A z toho vlastně vám vyplynou další nitky ověřování, jakým směrem se máte vydat. Jo? Ty nitky, to může být třeba CHKO, může to být památkáři. Teď jsem měl nedávno plyn, vysokotlaký plyn kolem pozemku a podobně. Takže těch niancí je potom celá řada, který se musí ještě jakoby doprověřit. No a co ještě bych ještě nechtěl úplně zapomenout, je dobré samozřejmě na ten, spoustu těch věcí ověříte od stolu, od počítače, ale je dobré se na ten pozemek zajet podívat, skutečně si tam chvíli pobít, zjistíte tím navážky možné na pozemku, jo, nebo povodňová oblast, jo, protože už na tom pozemku vidíte třeba, co na tom pozemku roste za flóru a už vám to jako trošku napovídá, když samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem to úplně neznal a dneska už dneska už to vidím na první pohled často.
1: Takže dneska už znáte i květiny, jste odborník.
2: No to úplně ne, ale zdokonaluji se.
1: Vy jste to zmínil už vlastně částečně, to znamená třeba jedna z takových nejdůležitějších věcí, zkontrolovat si územní plán obce, abych věděl, jestli ten pozemek třeba je vůbec zanesený jako možný pro zástavbu, možný pro výstavbu rodinných domů, nebo taky jestli třeba, když se budeme bavit, dám hypotetický příklad, zrovna tady Jihočeský někde třeba u Křemže najdou vhodnou parcelu, ale může se stát, že právě třeba zapadá do chráněné krajinné oblasti a potom už je to vlastně další orgán, se kterým musím tu stavbu vyřizovat, jestli mi ji vůbec povolí třeba právě CHKO.
2: Ano, ano, u toho CHKO je to hodně specifické, protože i to CHKO má nějaké přísnosti, jakoby, nebo nějaké nastavení, neřeknu vám teďka přesně, někde jsou přísnější, někde méně a je dobré třeba ten záměr, ještě než ten pozemek pořídíte, tak když víte, třeba u nás víte zhruba typ domu, který by se vám tam líbil, tak si to nějakým způsobem ověřit. Samozřejmě některé instituce vám nějaké závazné stanovisko samozřejmě dají až potom, co už je něco zkresleno. Jo? Ale u těch pozemků, jak říkáte, že ono se to někdy míjí s tím, co je pravda, nebo co je fakt, jo. A stává se to, tohle, jak jste uváděl, se někdy stává třeba u pozemku, který slouží k rekreaci. On se tam bydle dá taky, že jo, je vhodný pro bydlení, ale je to rekreační pozemek. A pak vlastně třeba má to nějaká svá úskalí, ten rekreační pozemek. Neznamená to, že se na něm nedá stavět. My tam podle toho územního plánu a podle regulativ ten pozemek, ten dům připravíme, ale může se tam, musíte počítat s tím, že dům rekreační je zatížen základní sazbou DPH, což je 21%, kdežto dům rodinný je vlastně zatížen sníženou sazbou DPH 12%, takže musela by asi na tom pozemku být nějaká výrazně jako výhodná cena, která by vlastně jako by eliminovala vlastně rozdíl toho DPHčka. Není, jako nebylo by to poprvé, jo, tohle, kdy jsme tohle řešili. Zrovna teď jedno něco podobného řeším. A ne teda u Křemže. A jenom ještě upozorním uživatelsky potom třeba u těch oblastí rekreačních, nemusí být v zimě udržována cesta. Jo? Může to mít nějaký, řekněme, drobná příkoří potom toho běžného uživatelsky. Ne třeba pro vás jako pro dobrého řidiče, ale třeba pro mojí paní, to by byla katastrofa.
1: No, to znamená, že pozemek může být v té nabídce realitních kanceláří často označený jako vhodný k bydlení a výstavbě, ale nestačí to prostě.
2: Ano, ano, ano, přesně, nestačí to, anebo ještě občas jsem si tady ještě vypíchl takový malý bod a to je, že jako stavební, ale vhodný pro investici. Takový nabídky jsem dřív otvíral a dnes už je neotvírám, protože prakticky tam je to podmíněno změnou územního plánu a to je velmi náročná disciplína.
1: Jak když jsem byl kluk, tak například kolem Českých Budějovic bylo mnoho luk a polí, které jsou už dneska plně zastavěné, ať už rodinnými nebo bytovými domy. Třeba intravilány obce Včelná a Českých Budějovic jsou už dnes téměř vlastně propojené. Dá se jít z jednoho území do druhého pěšky pár kroků. Jak moc se výstavba rodinných domů pohnula třeba od sametové revoluce po současnost? A dá se říct, že třeba právě, řekněme, ty devadesátky, jak se říká, že to byl pro výstavbu rodinných domů zlatý věk?
2: Tak daleko moje zkušenosti ve stavebnictví nezahají, ale samozřejmě jako ta architektura těch devadesátek je jako všeobecně známá, že se stavěly velmi energeticky nevýhodné budovy a věžičky a vikýře a arkýře všude. Byly to ohromné domy, kde vlastně jako to bylo spíš věcí ega asi těch tehdejších majitelů. Dneska si myslím, že to stavebnictví se posunulo velmi jako do nějaké praktické roviny, aby ten dům byl uživatelsky jako dobrý, jo, protože něco jiného, když připravujete dům pro, řeknu teď příklad, zahajuji na Lipně pro staršího pána, rodinný menší domek, je něco jiného, než když to připravujete třeba pro čtyřčlenou nebo pětičlenou rodinu, jsou tam jako jiné parametry nastavení a většinou je důležitý, aby ten dům byl jako nízkoenergetický. energeticky nebo nákladově, co jako nejlépe na to. Hmm. Jo, je tam rozdíl, když platíte za topení 600 nebo 5000 měsíčně. Že jo.
1: Hmm. Josef Mašát ze společnosti Ekonomické stavby je naším dnešním dopoledním hostem. Za 7 minut bude 11:30 a my si teď poslechneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničku Hany Zagorové Počítadlo lásky. No a potom se k tématu stavby rodinného domu opět vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počítadlo lásky, písnička Hany Zagorové, která dozněla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. No samozřejmě počítat musíte, milí posluchači, a to počítat hodně, když stavíte rodinný dům, to je jasné. Právě o tomto tématu se v našem dnešním dopoledním vysílání bavíme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Pane Mašáte, o které parcely v souvislosti s výstavbou rodinných domů mají lidé největší zájem? Tak jak jsme to zmínili v tom úvodu, klíčová občanská vybavenost, síť, zázemí a tak dál.
2: Je to, co se týče toho společenského umístění pozemku, tak samozřejmě přesně jak říkáte, je to třeba škola, školka, je to blízkost práce, blízkost rodiny. Někde je to blízkost rodiny kvůli tomu, aby babička mohla hlídat děti, a ono se to občas kombinuje, že vlastně, aby potom vlastně ta starost, ta péče přechází o ty rodiče, takže aby prostě nebyli úplně vzdálený. To jsou častý požadavky. Samozřejmě, když to vezmu trošku jako potom techničtěji, teď mám zkušenost, že spíše klienti si přejí v rámci programu Pozemkový servis hledat pozemky třeba menší, 600, 800 metrů čtverečních. Je to spjato i s tím, že vlastně na ten pozemek neumístíte jenom dům, bude tam nějaké parkovací stání, ale nechtějí ty pozemky už třeba 1500 metrů čtverečních a tak, protože ty práce potom, která dneska leží spíš na té práci v práci, než na té práce na zahrádce, tak nechtějí, aby té práce na té zahradě bylo příliš. Tak, jo, těch starostí, aby tam bylo moc. A samozřejmě první ukazatel je u nás zpravidla cena.
1: Logicky. No, pojďme už teď k té samotné stavbě. Čeho se lidé při výstavbě rodinných domů nejčastěji obávají?
2: Tak jsou to takové jako tři, řekl bych, věci. Když hledáme pozemek, je to doopravdy u vyhledání té parcely, že jsou tam obavy, že by se to nepovedlo, ale myslím si, že tyhle ty obavy jsou spíše liché, protože pozemek vlastně najdeme vždycky, protože kde je vůle, tam je cesta. Pak jsou tu klienti, kteří již přicházejí s pozemkem. Tam jsou největší obavy zase z toho povolovacího řízení, vyjadřovačky a povolení stavební jako takové, protože je to dost demonizované. No a do třetice potom při té stavbě vlastně se bojí, aby vlastně ten, kdo jim ten dům bude stavět, dodržel dohodnutou cenu. Jo, to je to magické slůvko více náklady. Jo, já jsem dneska teda jednu klientku potěšil s méně nákladem, takže jsou i méně náklady.
1: To se taky stává.
2: Ano, stává.
1: Že nejsou jenom více náklady. Na to jsem se právě teď chtěl zeptat, na co se zaměřit, aby se z té stavby nestal právě nějaký, řekněme, nekontrolovatelný uragán více nákladů a rostoucích vlastně financí a zároveň taky nějaké složité administrativy.
2: No, úplně to nejpodstatnější je najít si vhodného partnera, který vás vlastně celým procesem vlastně přípravy, případně financováním a realizace stavby provede. Já vždycky, když připravuji dům, tak jdu cestou minimálního tření. Tedy. A je to podobný jako v životě. Že? Taky hledáte partnera, který vás provede tím životem optimálně celým. Že? Takže volba dobrého partnera je základ vlastně úspěchu a dostání se nejrozumnější cestou ke kolaudaci a k vlastnímu bydlení v rodinném domě.
1: No a když třeba ten partner tedy vhodný není, tak kde při té přípravě a realizaci výstavby lidé dělají nejčastější chyby? Ať už třeba právě při tom výběru pozemku, projektu nebo koordinaci jednotlivých profesí.
2: Největší skrytá chyba bývá hned vlastně v té projekční fázi. Jo? Protože když si vyberete projektanta nebo projekční kancelář, který úzce s vámi nebude spolupracovat na tom, jak ten dům vlastně vy vidíte, co je pro vás důležité, co si přejete.
1: Nebude znát vaše potřeby zároveň.
2: Ano, musíte vlastně vždycky toho člověka trochu na začátku, nechci říct nasát, to bude znít možná trošku hloupě, ale trošku se nacítit, zaměřit na to, co je pro toho člověka důležité v tom domě. A pokud takový člověk, pokud ten člověk nebude dostatečně empatický v tomhle, no tak to už je vlastně hned na úvod velká komplikace. Může vám navrhnout prostě dům s vyššími provozními náklady nebo s horší životností domu a podobně.
1: Nebo třeba s jednou místností navíc, kterou nepotřebujete nakonec dál.
2: No, tak, nebo tak, no, samozřejmě záleží. Ono, když vlastně jako připravujete potom takhle dům pro, řekněme, mladou rodinu, která třeba taková ta nejčastější je ta čtyřčlenná domácnost, řekněme tady v České republice, tak vlastně člověk musí přemýšlet i o tom, že ty děti s váma jako do nekonečna nebudou. Že jo? Takže když si postavíte potom zámek jako v devadesátkách, tak zjistíte, že se potom s manželkou budete hledat a telefonovat si, kde jste. Jo? Takže je třeba to uchopit nějak pragmaticky prostě, nebo já to tak vnímám.
1: Zpátky ještě k těm nákladům, které jsme částečně už zmínili, ale jak se zhruba za těch posledních 5 až 10 let vyvinuly ty náklady na výstavbu průměrného rodinného domu? Jinými slovy, samozřejmě nekleslo to, tak se spíš zeptám, jak to vzrostlo za těch 5 až 10 let?
2: Máte pravdu, nekleslo to.
1: To je základ, to ví asi všichni.
2: Já jsem si tady připravil, já jsem to trošku rozdělil na pozemky a dům, jo, protože jsem se nad tím trošku zastavil. Tak asi nejvíce ovlivnil ve výstavbě domů rok 2022, kdy vlastně začal konflikt na Blízkém východě.
1: Na Ukrajině. Vlastně
2: na Ukrajině, omlouvám se teď.
1: Konflikt na Blízkém východě začal až později.
2: Za námi snad. Takže na Ukrajině. Tam vlastně ty ceny materiálu výrazně ovlivňovaly potom jako zdražování domů. A řekl bych, když bych vzal nějaký ten, řekněme, 10letý cyklus, tak tam jsem zjistil třeba navýšení přibližně u podobného domu o 100 metrů užitné plochy přibližně o 1 100 000. Takže kolem milionu, něco lehce přes milion ty domy za těch 5 až 10 let tu svoji cenu zvýšili. Není to teda jenom cena materiálu, je to cena práce a další drobné niance. Co se týče pozemku, tam je to trochu zajímavější. Jo? Tam, když vemu 10letou nějakou jako rovinu, tak když vám řeknu, že třeba před 10 lety přibližně jsme pro klienta hledali, prověřovali pozemek v Kaplici, tady kousek pod Českými Budějovicemi, kompletně zasíťovaný za 750 tisíc korun, tak dneska tam budete podobný pozemek schánět za 3,5 milionu plus minus. Nechci být teď úplně konkrétní, protože ty nabídky se mění a proměňují. Takže to je Kaplice. Jo? Včelná, pak jsem si, že jste zmínil tu Včelnou, tak tam jsme někde v roce 2015, tam byl pozemek 850 tisíc a dneska jste tam někde třeba kolem těch 6 milionů. Jo? Nedávno jsem hledal pozemek v Kamenném Újezdě tady pod Boršovem a tam jste třeba 4,9 milionů. Jako jsou to příjemné, pěkně pozemky zasíťované. Samozřejmě dá se hledat i pozemek, který není úplně ideálně jakoby vhodný hned stavět, připravíme ho a tam se ty jakoby ceny pohybují trošku v příznivějších cenách, ale zase je to třeba od nějaké té dostupnosti a podobně.
1: Samozřejmě musíme myslet i na to, že před 10 lety ani u Kaplice, ani u Kamenného Újezda, ani u Včelné vlastně nebyla ještě třeba dálnice D3. To je věc, která se do toho samozřejmě taky promítne.
2: Přesně tak. To ovlivňuje výrazně ceny. Je to tak rok a půl, co jsme hledali pro klienta, nebo co jsem hledal pro klienta pozemek, který byl směrem na Prahu, teda jako na Tábor. A právě díky té dálnici vlastně to byla ještě taková zlomová doba, kdy ještě jako ty ceny nezaznamenávaly ten růst rychlý dostupnosti těm Budějovicím, protože tam, já nevím, Ševětín, to je 15 minut dneska cesty, že jo? Takže ovlivňuje to hodně ta doprava, dopravní obslužnost.
1: No, pane Mašáte, ještě jedno téma na závěr našeho dnešního rozhovoru. Myslím si, že z praktického hlediska pro vás a pro vaši profesi velmi zajímavé a důležité. Před 2 lety se zavedla digitalizace stavebního řízení, která ale zase vzala za své následně po pár, řekněme, měsících, týdnech kvůli značným nedostatkům. Jak moc stále ještě stávající legislativu, řekněme, brzdí rychlost výstavby rodinných domů. Jak dlouho třeba lidé v Česku v průměru čekají na stavební povolení?
2: Nerad bych to paušalizoval. Jo? Řeknu na rovinu, že jsou úřady, které fungují úplně bez problémově, někde to samozřejmě trochu drhne. Nerad bych si tady udělal nějaké špatné oko u úřadů. A v každém případě je to víc jako situace spjatá s personálním obsazením těch úřadů. Jo? Takže tam, kde třeba lidé odcházejí do jiné branže nebo třeba do důchodu, tak tam se čeká déle. S tím nic jako úplně neuděláme. Ale na druhou stranu jsou úřady, kde máte vydané stavební povolení do 14 dnů. Zažil jsem to zrovna nedávno. Nebudu asi říkat úplně konkrétní úřad, ale jako i taková je realita. Ale samozřejmě, jestli k tomu ještě můžu jako za sebe něco dodat, každá ta novela, ať už ta poslední nebo předposlední, nebo která předtím byla, protože už se tomu věnuji nějakou řadu let, tak mně přijde vždycky, že to je trochu víc komplikací než osvobození jako pro nebo zrychlení prostě, jo. Vždycky se tam většinou předávají nějaký pravomoce z územního plánování na stavební úřad v obráceně. Nemyslím si, jako musím říct, že jako z jakékoliv novely zákona, ať už plánované, další, já jako skutečně šťastný nejsem.
1: No a když už ten dům postavíte, tak musíte myslet taky na údržbu, ale o tom třeba až příště. Projektový manažer společnosti ekonomické stavby Josef Mašát byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane Mašáte, díky moc za váš čas i za všechny cenné rady. Mějte hezký víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a mějte taky hezký víkend. Naschledanou.
1: No a hezký víkend popřeji taky vám, milí posluchači. Loučit se ale s vámi ještě nebudu, protože se za okamžik uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Od mikrofonu tedy zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně v 11 hodin a 45 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na 3. červnovou neděli, kterou máme pozítří, připadá Den otců. Není to žádný státní svátek, přesto ale stojí za to si ho připomenout. Tradici oslavy otců založila na začátku 20. století Američanka Sonora Smart Dodová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se oni a další 4 sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane 19. června roku 1910 v den narozenin Sonořina otce. Na Den otců nemusíte pořádat žádné velkolepé oslavy. Stačí si na svého tátu jenom vzpomenout. Podobně, jako to udělal v dnešním rozhlasovém sloupku Jiří Březina starší. Poslechněte si dědictví po tátovi. Matěj Vodička přeje krásný pátek.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Kdykoliv sedím u počítače, na gauči za mnou tiše roste ilegální skládka. Neměla by tam být. Porušuje pravidla a budí odpor u spolubydlících. Špinavé triko patří do špíny a nahradí se čistým. Triko ještě nositelné se hodí přes židly. Totéž kalhoty, totéž mikina. Opravdu není žádný důvod, proč by se mnou v mé trucovně měla bydlet 3 trika v různém stupni roztahanosti, kalhoty 3 délek a 2-3 mikiny. Vím to, ale přesto se tam tohle všechno vždycky znovu objeví. Bez mého vědomí a proti mé vůli to musím zdůraznit. Když skládka poporoste tak, že se nedá nejen přehlédnout, ale ani obejít, trvá jí likvidace pár minut. Mám na sebe vztek, že jsem ji zase neuhlídal. Ale ten mě přejde, když si vzpomenu na ložnici svých rodičů a na hromádku, kterou si u své postele pěstoval táta. Až na módní trendy byla s tou mojí úplně identická. Dědičnost. Nezdědil jsem po něm samozřejmě všechno. Byl například elitním houbařem, nosil domů spousty hub. Ale přestože mě brával sebou a ukázal mi všechna ta správná místa, nikdy jsem plný košík nepřinesl. Tohle dědictví připadlo mé sestře. Ale i tak toho mám po něm dost. Občas zahlédnu nejasný odraz ve výkladu a úplně to se mnou trhne. Táta je 40 let po smrti, ale ta postava, ty pohyby, to musí být on. Iluze nepřežije desetinu vteřiny, samozřejmě jsem to já. Chodit se dá mnoha způsoby, ale já se přitom klátím stejně jako on. V každých dveřích trochu sehnu hlavu, přestože já ji nemám omlácenou z nízkých dveří chalup. Dědičností to nekončí. Naučil mě mít rád Vericha, lepit duši u kola, řídit dopředu i couvat. Nesu v sobě spoustu jeho průpovídek, historek a vtipů. Jak mi lezly krkem v pubertě, tak milé jsou mi dnes. Když se rozhoduju, často mi naskočí, co by udělal táta. To řešení je vždycky jednoduché a skoro vždycky je to ono. Často si opakuju jeho oblíbené rčení. Podvod a klam zradí se sám. Svět se změnil, ale tohle určitě platí pořád. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
1: Poledne dnes už za chvíli připomene zvuk rožmberského zvonu z kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku. Památka z roku 1590 zní v hlavním tónu E2. Měří v průměru 63 cm a váží přibližně 175 kg. Odlil ji pražský zvonař Brikcí z Cimperka, který v závěru 16. století pracoval také pro Rožmberky. Na horním okraji zvonu se dochoval reliéfní pás z výjevy z biblického podobenství o marnotratné.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Písek po 3 letech prodal historický dům na Velkém náměstí. Slavnosti 5 listé růže vrátí Český Krumlov na 3 dny do časů Rožumberků. Chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu 2 lodí, při které zemřeli 4 Češi. Soud ho poslal do vazby. Dnešní teploty se na jihu Čech dostanou až ke 34 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Historický dům na Píseckém Velkém náměstí bude mít nového majitele. Zastupitelé ho schválili na včerejším zasedání. Dům se podařilo prodat v elektronické aukci skoro za 16 milionů korun až po 3 letech. Proč ho město před 4 lety koupilo do svého majetku, vysvětlil starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
2: Dům jsme koupili pouze proto, abychom zajistili průchod, který domem vede, abychom jej opravili, zajistili tam věcné břemeno a následně jsme nabízeli ke koupi. Ten dům potřebuje rekonstrukci a soukromý investor tuto akci zvládne lépe operativněji než město.
0: V Českém Krumlově začaly historické slavnosti 5 listé růže. Město se vrátilo do doby panování významného českého šlechtického rodu Rožumberků. Letošní 38. ročník připomíná rok 1586, kdy své 20.

0: Té narozeniny slaví Jan Zrinský, syn Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského ze Serinu. Třídenní program se odehraje na 10 místech ve městě. Podrobnosti má mluvčí radnice Petra Nestávalová.
1: Řemeslný trh obsadí první zámecké nádvoří a městský park, tam se promění v dobové vojenské ležení a tam návštěvníci uvidí rytíře v plné zbroji, šermířské souboje a třeba ukázky historických zbraní. Součástí programu bude i turnaj růží na koních.
0: Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Navíc prý nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Hrozí mu až 15-leté vězení. Při incidentu nedaleko Splitu se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě bylo celkem 8 Čechů.
2: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasné až polojasné s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Teploty budou tropické mezi 31 a 34 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr vane slabý od jihovýchodu nebo východu. Noční teploty se budou pohybovat mezi 19 a 16 stupni. Zítřejší ráno bude jasné nebo skoro jasné. Během dopoledne začne přibývat oblačnosti na polojasno až oblačno a v poledních hodinách se místy přidají přehánky a bouřky, které můžou být i silné, s přívalovým deštěm a kroupami. Později večer se začne nebe opět vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 31 a 34 stupni a na horách naměří od 27 do 30 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, v bouřkách ale může dosahovat v nárazech rychlosti i kolem 75 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace jsou v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu na okružní, komplikují provoz dvě nehody. Je tam vysypaný stavební materiál zavarovaného nákladního auta a o kousek dál se srazila dvě osobní auta. Je to ve směru na Třeboň a tvoří se tam dlouhé kolony. A na silnici 160 u Rožmberka nad Vltavou zasahují záchranáři u vážné nehody motorkáře. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin k tomu 6 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v pátek 19. června začínají písničky pro radost. Dobré poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Už se dívám, tady máme připravenou veselku Ladislava Kubeše, nebudem to zdržovat, i dnes máme hodně přání, pěkných přání a také pěkné dechovky. A ta první bude tedy veselka Ladislava Kubeše. Bude hrát také do Vlachova Březí k zítřejšímu svátku pro paní Květu Růžičkovou. Naše nejoblíbenější rádio. Zahrajte prosím k svátku slečně Květušce Růžičkové z Vlachova Březí písničku Moje jižní Čechy pro radost a také jako poděkování od jejího bratra Vašíka. Květuško, děkuji ti za to, že se o mne s láskou a obětavostí staráš a nahrazuješ mi rodiče i přátele. Děkuji ti i také za trpělivost, kterou se mnou máš, když tě neposlouchám, ale noším. Přeji ti spokojený život, mnoho sil i potřebné zdraví, hojnost štěstí a boží pomoc a ochranu do každého dne. Ať máš více času na procházky a odpočinek. Zahrát nechává bratr Vašík a přidávají se také přátelé. Tak do Vlachova Březí k zítřejšímu svátku pro paní Květu Růžičkovou bude hrát veselka Ladislava Kubeše, píseň Moje česká vlast.

Veselku Ladislava Kubeše teď v písničkách pro radost vystřídají Jižani, kteří budou hrát také do Dolního Záhoří a také, nevím kam asi do práce, do motoru, Tomáši Krištofovi. K 35. narozeninám budeme hrát a přát Tomáši Krištofovi. Generální ředitel motoru IKOV přeje zaměstnanci motoru IKOV Group k jeho Tomáši Krištofovi k životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a také pracovních úspěchů. Tak pro Tomáše Krištofa za chvilku budou hrát Jižani, stejně jako do Dolního Záhoří, kde 55. narozeniny má pan Luboš Fousek. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let panu Fouskovi všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Do Dolního Záhoří pro Luboše Fouska k 55. a do motoru IKOV pro Tomáše Krištofa k 35. narozeninám budou hrát Jižani píseň Támhle stojí Doubeček.

Jižani dohráli, Vlachovka je připravená zahrát v písničkách pro radost také do Ločenic, potažmo do Nesmeně a také do Dolního Bukovska. Ale s přáním začnu v Dolním Bukovsku, kde 26. června bude mít narozeniny 55. Hana Nejedlá. Sbor dobrovolných hasičů z Dolního Bukovska přeje své dlouholeté člence Haničce Nejedlé k jejím 55. narozeninám, které bude mít 26. června. Hlavně hodně zdraví, také štěstí a do dalších roků, ať užívá spokojeného života. Naše Hanička se zaměřila na výchovu hasičské mládeže a má opravdu s mladými hasiči veliké úspěchy. Na všech soutěžích se umísťuje, takže říkajíc na bedně. Je to neocenitelné, protože to bere celé rodině prakticky všechen volný čas. A této činnosti se věnuje i se svým manželem Vláďou. A tady nebudeme vypočítávat úspěchy, kterých dosáhli, na to je jiná kapitola, a tak nám nezbývá než velké poděkování za její tak významnou práci, která nám postupně přináší ovoce v nástupu dorostu a dospělých členů sboru. Přáníčko zasílá i s pěknou písničkou výkonný výbor sboru dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko. Paní Haně Nejedlé k 55., které bude mít 26. června, za okamžik zahraje Vlachovka, bude hrát také do Ločenic, potažmo do Nesmeně, kde 65. narozeniny má také hasička Zdeňka Šustrová. A přišel k nám dopis a v něm se píše: žádáme vás o zahrání písničky pro paní Zdeňku Šustrovou, členku sboru dobrovolných hasičů v Nesměni, která oslaví 19. června 65. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti přejí kamarádi a kamarádky sboru dobrovolných hasičů z Nesmeně. Se píše v tom dopise, který k nám přišel. No pro paní Zdenku Šustrovou do Nesmeně, do Ločenic, k 65. a také do Dolního Bukovska k těm 55. narozeninám pro paní Hanu Nejedlou bude hrát Vlachovka píseň našim hasičům.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost 5 minut po čtvrt na jednu budeme teď přát také do Horažďovic, kde 65. narozeniny měl ve středu pan Pavel Kodýdek. A v tom přání se přeje. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radosti a rodinné pohody do dalších let srdečně přejí manželka Marie, dcera Martina s Michalem, dcera Hanka s Kájou a také vnoučata Vojtíšek a Markétka. Dědovi posílají velkou pusu. A ke gratulaci se ještě připojují také sourozenci Marie, Růžena a Zdeněk s rodinami. Do Horažďovic k těm středečním 65. pro pana Pavla Kodýdka bude hrát rožmitalská venkovanka píseň To moje fáro.

Rožmetalskou venkovanku v písničkách pro radost teď vystřídá Doubravanka, která také bude hrát do Sedlčan, protože v Sedlčanech 66. narozeniny má paní Marie Pilíková. A v tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše: právě dnes, 19. června, oslaví 66. narozeniny naše milá manželka, maminka a babička, paní Marie Pilíková ze Sedlčan. Milá Maruško, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Ještě jednou ti přejeme hodně zdraví a také spokojenosti do dalších dlouhých let. To vše přeje manžel František, dcera Markéta s Pepou, dcera Věra s Tondou, syn Tomáš s Klárkou a také všechna vnoučata Tereska, Klaudinka, Tadeášek, Františka, Zašík a Tonička s Josefínkou. Tak to je první přání pro paní Marii Pilíkovou do Sedlčan, těm narozeninám, ale je tu ještě jedno a v něm se píše, že Maruška je starostlivá manželka, maminka a babička, a také milá kamarádka, milující svoji rodinu, dechovku a také pěší výšlapy. Milá Maruško, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny. To přejí manžel Fanda s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Do Sedlčan k 66. narozeninám paní Marii Pilíkové bude hrát Doubravanka píseň Bejvávalo v Praze.

Doubravanka dohrála minutu před půl jednou v písničkách pro radost. A teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, nebo za chvilku bude hrát K-klub, bude hrát totiž také do Varvažova u mostu, do Dírné, respektive do Lžína, a také do Broloha. Všude tam se slaví sedmdesátiny. V Brloze 70. narozeniny má paní Marta Tomanová. A tak obecní úřad v Brloze blahopřeje paní Martě Tomanové z Brloha těm dnešním 70. narozeninám a přeje, ať prožijete další léta ve zdraví, pohodě a spokojenosti. Paní Martě Tomanové za chvilku bude hrát K-klub a bude hrát také do Lžína pro paní Blaženu Linhartovou, která má rovněž 70. narozeniny. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: vážená redakce vedení obce Dírná v čele s paní starostkou vás touto cestou žádá o zahrání písničky pro paní Linhartovou a přejeme paní Linhartové pevné zdraví, štěstí a spokojenost. A k přání se připojuje a písničku posílá také kronikářka obce Dírná, paní Novotná. Tak i paní Blaženě Linhartové do Lžína, do Dírné, budeme hrát za okamžik, bude hrát K-klub. Ale ještě předtím tu mám přání do Varvažova u mostu, kde sedmdesátiny má paní Věra Ondráčková. Do dalších let života vám paní Ondráčková přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody, vedení obce Varvažov a pan starosta. Pro paní Věru Ondráčkovou do Varvažova u mostu k sedmdesátinám, do Dírné části Lžín k sedmdesátým narozeninám paní Blaženě Linhartové a pak ještě do Brloha k sedmdesátinám pro paní Martu Tomanovou. Všude tam bude hrát K-klub, píseň Můj kraj.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: V písničkách Pro radost 5 minut po půl jedné je připravena zahrát malá česká dechovka, a to jednak do Českého Krumlova a také na Želnavu. S přáním začnu na Želnavě, nebo v Želnavě, kde 70. narozeniny má pan Milan Hajer. Obec Želnava přeje vše nejlepší panu Hajerovi a hodně zdraví do dalších let. Pro pana Hajera za chvilku bude hrát malá česká dechovka, ale bude hrát také do Českého Krumlova, kde 71. narozeniny má pan Josef Jirsa. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o písničku Malý hošík černovlasý pro pana Josefa Jirsu z Českého Krumlova, který se právě dnes dožívá 71 let. Pepíčku, ráda bych ti popřála hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať se ti splní všechna i ta nejtajnější přáníčka. To ze srdce, z celého srdce přeje tvoje Anička s rodinou. Pro pana Josefa Jirsu do Českého Krumlova k 71. narozeninám a také na Želnavu, nebo do Želnavy, k 70. narozeninám pro pana Milana Hajera bude hrát malá česká dechovka Malého hošíka černovlasého.

písničkách pro radost teď malou českou dechovku vystřídá Budvarka, která bude hrát do Zdíkova a také do Blatné. V Blatné 75. narozeniny má paní Anna Pekárková. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Vážená hudební redakce, prosíme o písničku pro paní Aničku Pekárkovou z Blatné, která dnes oslavuje 75. narozeniny. Před 75 lety se to stalo, že se v Zámlení u Kačinů poslední děvčátko narodilo. V Kasejovicích základní školu vychodila, pak do Tesly nastoupila. Vyrostla z tebe hezká dama, až Pepovi učarovala. Z manželství se 3 děti narodily, 6 vnoučaty tě obdařily. A ta za babičkou ráda přijedou, vždyť u tebe vždy dobrůdky najdou. O Pepu se vzorně staráš, ani na junáky nezapomínáš. Aničko, elán k práci, ať tě neopouští. Štěstí, láska provází, ať nemáš nikdy v ničem nouzi a penízky ti neschází. Spokojenost v tento čas, to ti přeje každý z nás. Nepočítej roky a nech je jíti. Každý z nich má tolik, jak se cítí. Že dobře, že se ten čas nevrací. Pěknou pohodu ti přejí kamarádi, junáci. To bylo přání pro paní Anu Pekárkovou do Blatné k 75. Nám za chvilku bude hrát Budvarka a bude hrát také do Zdíkova, kde 75. narozeniny má paní Krista Váchová. Dnes 19. června oslaví své krásné životní jubileum 75 let paní Krista Váchová ze Zdíkova u Vimperka. Paní Kristina je dlouholetou členkou tamního výboru dobrovolných hasičů. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let vám paní Váchová přejí hasiči ze Zdíkova. A právě do Zdíkova k 75. pro paní Kristu Váchovou a také do Blatné, kde 75. narozeniny má paní Anna Pekárková, bude hrát Budvarka píseň Tam na stráni.

písničkách pro radost teď Budvarku vystřídá Moravěnka, která bude hrát také do Dírné, do části Nová Ves a také do Dobrkovské Lhotky. A s přáním začnu v Dobrkovské Lhotce. Tam 75. narozeniny má pan František Dvořák. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám, pane Dvořáku, zástupci a obecní úřad obce Slavče u Trojových Svinů přejí hlavně zdraví, štěstí, lásku a také pohodu. Pro pana Františka Dvořáka do Dobrkovské Lhotky za chvilku zahraje Moravěnka. Bude hrát také do Nové Vsi, u Dírné, k 75. pro pana Karla Klementa. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše, že vedení obce Dírná s paní starostkou nás žádají, abychom zahráli právě panu Klementovi k tomu jeho výročí s přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti. A k přání se připojuje a písničku také posílá i kronikářka obce Dírná, paní Novotná. Pro pana Karla Klementa do Nové Vsi, do Dírné, k 75. narozeninám a také pro pana Františka Dvořáka do Dobrkovské Lhotky k 75. nám bude hrát Moravěnka píseň Pod tým naším okénečkem.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost dnes, 19. června roku 2026, ještě budeme hrát do Kamenice nad Lipou, ale zazní dvě jména. A tím hlavním, komu budeme hrát, je pan Jaroslav Aldorf. Pan Aldorf se v Kamenici nad Lipou dožívá 84 let. A mám tu přání. Pan Jaroslav Aldorf je stále aktivní a se zájmem o své okolí. Vždy je ochotný každému pomoci. V únoru mu vnučka Barča nadělila rovnou dvě krásná pravnoučátka. A tak má velký důvod k radosti. A my mu přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, dobrých lidí kolem sebe, veselou náladu, ať mu padá karta, schází se co nejčastěji s kamarády na základně u nádraží a za všechno děkujeme. Píše dcera Hanka s rodinou a také píše, že ve stejný den právě slaví také narozeniny i pan Bohuslav Janů rovněž z Kamenice nad Lipou. Tak také Slávkovi přejeme hodně zdraví a štěstí a děkujeme za pomoc a péči. No, pro pana Jaroslava Aldorfa do Kamenice nad Lipou ke 84. narozeninám a také pro pana Bohuslava Janů do Kamenice nad Lipou. Teď bude Čumavanka, píseň Na silnici do Prášil.

Ty dnešní písničky pro radost se dostávají k samotnému závěru a tak bývá takovým zvykem, že vždycky, když pro vás ta přání čtu, tak ještě na konci vždycky připomenu obsazenost našeho pořadu a udělám to i dnes. Dívám se aktuálně na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, takový kalendář, objednávací kalendář a vidím, že v červnu je tedy plno. V červenci už se nám to také plní, ale v červenci ještě je pár volných termínů, kdybyste chtěli konkrétně 8, 11, 12, pak 13., 15., pak ještě 20., 30. a 31. července. V srpnu je volno skoro celý měsíc, kromě 5. srpna koukám. Jinak na těch stránkách našich to najdete také a případně můžete také někomu udělat radost a objednat také píseň a poslat hezké přání. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra bude veselo v Jílovicích na Kuželně, ostatně každý rok je to tak, každý rok je festival dechových hudeb v Jílovicích, bude i zítra už 23. ročník, bude hrát od 1 hodiny odpolední Kramolínka, pak veselá muzika, pak Podhoranka a pak ještě také Chmelovanka. To je pozvánka do Jílovic na zítřek. Pro příznivce vína a cimbalové muziky také něco máme. Zítra bude v Rožu.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Spojené státy i Írán odřekli dnešní pokračování mírových rozhovorů ve Švýcarsku. Jindřichův Hradec bude na své budově instalovat další fotovoltaické elektrárny. Město získalo dotaci. Trumpskou, folkovou i bluegrassovou hudbu nabídne dnes a zítra hluboká folkfest. Dnes i zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Zítra hrozí silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islamabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
5: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hezbollah souvisí odřeknutí íránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4 000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-íránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Jindřichův Hradec má dotaci skoro 9 milionů korun na pořízení dalších fotovoltaických elektráren. Radní na posledním jednání schválili návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Starosta města Michal Kozár z hnutí ANO doplňuje.
6: Celkově se jedná o zhruba 9 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 223,8 kW peak a jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec.
4: V Hluboké nad Vltavou dnes začne dvoudenní festival, který nabídne folkovou, trumpskou a bluegrassovou hudbu. V místním parku ho v 18.30 otevře René Souček. Vystoupí také formace Jan Nedvěd mladší a příbuzní, zítra třeba Radúza nebo kapela Malina Brothers. Podrobný program najdete na webu města.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech bude odpoledne jasno až polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Teploty budou mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách do 30. V noci klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují v Horní Plané na Českokrumlovsku, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích, v Krčínově na sídlišti Vltava, na Husově u výstaviště a také na kruhovém objezdu na Okružní. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: vesele a zdravě.
1: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
2: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
1: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
2: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
1: Když už jsme tady u těch očařů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: O světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
7: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
7: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc, to znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
7: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než
7: bez
6: začínáme vidět denní vidění.
7: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000krát méně, než vnímají ty naše čípky. Ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
7: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
7: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
7: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných
0: jedinců. A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim je 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu, vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystojní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste takto.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme,
0: prosím.
1: Když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Už mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6 kg.
1: A zase
3: výrobky,
1: se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: promiňte,
3: vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. Mm-hmm. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No,
1: ale... no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobrá.
3: Na ty oči úplně bezvadní.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych sem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojujou čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, zintenzivnit?
2: No může, jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečné povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Čistota vody u Podolska na Orlíku je zhoršená, kvalita se zlepšila v rybníku Hejtman nedaleko Chlumu u Třeboně. Motocyklový jezdec Filip Salač byl v úvodním tréninku na Velkou cenu České republiky v Brně druhý. I zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Hrozí také silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
2: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
3: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
2: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Kvalita vody v rybníku Hejtman nedaleko Chlumu u Třeboně se zlepšila. Prokázaly to výsledky mimořádných odběrů vzorků vody, které hygienici udělali na začátku týdne. U Podolska na Orlíku má voda zhoršenou kvalitu.
4: Voda u Podolska na Orlíku dostala na 5-stupňové škále trojku. Limitní hodnoty překročily ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu. Hygienici zaznamenali taky zvýšený výskyt fekálního znečištění a bakterií E. coli. Proto lidem po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Slavnosti pětilisté růže dnes začaly v Českém Krumlově. Letos připomínají 20. narozeniny Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka v roce 1586. Třídenní program se odehraje na 10 místech ve městě. Podrobnosti má mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
5: Řemeslný trh obsadí první zámecké nádvoří a městský park, tam se promění v dobové vojenské ležení a tam návštěvníci uvidí rytíře v plné zbroji, šermířské souboje a třeba ukázky historických zbraní. Součástí programu bude i turnaj růží na koních. Sport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska. Počasí. Na jihu Čech je jasno až polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Teploty jsou mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách do 30, vítr je slabý, jihovýchodní nebo východní. V noci se ochladí na 19 až 16 stupňů. Zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky, i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodaj.

0: českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují na silnici 152 u Slavonic na Jindřichohradecku, kde osobní auto narazilo do stromu. Pozor dávejte ve směru na Staré Hobzí. A vážná nehoda se vyšetřuje také v Horní Plané na Českokrumlovsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Máte tušení, jak moc za posledních zhruba 10 let vzrostly ceny pozemků v okolích Českých Budějovic? Prozradíme v této hodině. Nesmí chybět ani sportovní pozvánka Kamila Jáši na víkend a k tomu si zahrajeme písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Marta Kubišová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 13 minut. Brian Ouma žije v Kenii, je mu 26 let a před pár dny poprvé cestoval letadlem. Přijel do Česka, aby se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho na dálku léta podporovali, aby mohl vystudovat medicínu.
1: Okay, so can we go? Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rosenberg pond. Let's go. Pojedeme se podívat k lomu, to bude vyjít na nějakých 10 kilometrů. Cestou zpátky to buď vezmeme stejnou cestou, anebo když se mu bude chtít, tak ho můžeme ještě provést lesem, ukázat mu další vesnice.
2: Pozná tady nádherný Třeboňsko, je to placka, takže to nebude nic náročného. Pojedeme okolo Rožumberka, ukážeme mu tam snad třeba i hráz, ty stavidla a tak podobně.
3: Pas nezajedou. Studenti s Brianem mizí v dálce směrem k Rožumberku a k zatopenému lomu na koupání, ale cyklovýjížďka není to jediné, co si třeboňští studenti pro Briana přichystali.
4: Studenti mají takové drobnosti. Po výuce vedli Briana do centra Ekovidra.
3: Říká Lenka Kopečková, která má v Třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
4: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku. Je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
3: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
4: Měl připravené prezentace na různá témata.
5: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii, když je vlastně u Viktoriina jezera je velký nebezpečí právě, že nás můžou nakazit komáři a že tam je to fakt častý.
6: Mohli jsme se ptat na různé otázky. Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově co zažil.
7: My name is Brian Ouma from Kenya. I've been in the adoption.
8: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje teta žila na ostrově Rusinga u Viktoriiných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě, jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
3: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu a se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také videohovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
8: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na další čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život, který mě posouvá a mění moji budoucnost.
3: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: Ty hledáme signál.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. To máte písek, vápno, cihly, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky, hřebíky, vruty, šrouby. Kdo by neznal tuhle ikonickou scénu z oblíbeného filmu Na sabotě u lesa? Stavba rodinného domu má prostě své zákonitosti. My jsme v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně probrali s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou byla řeč třeba o tom, jak se za posledních zhruba 10 let vyvinuly ceny pozemků v okolích Českých Budějovic.
2: Máte pravdu, nekleslo to.
3: To je základ, to ví asi všichni.
2: Já jsem si tady připravil, já jsem to trošku rozdělil na pozemky a dům, mm-hmm. Protože jsem se nad tím trošku zastavil. Tak asi nejvíce ovlivnil ve výstavbě domů rok 2022, kdy vlastně začal konflikt na Ukrajině. Tam vlastně ty ceny materiálu výrazně ovlivňovaly potom jako zdražování domů. A řekl bych, když bych vzal nějaký ten, řekněme, desetiletý cyklus, tak tam jsem zjistil třeba navýšení přibližně u podobného domu o 100 metrů užitné plochy přibližně o 1 100 000. Takže kolem milionu, něco lehce přes milion ty domy za těch 5 až 10 let tu svoji cenu zvýšili. Není to teda jenom cena materiálu, je to cena práce a další drobné niance. Co se týče pozemků, tam je to trochu zajímavější. Jo? Tam, když vemu desetiletou nějakou jako rovinu, tak když vám řeknu, že třeba před 10 lety přibližně jsme pro klienta hledali, prověřovali pozemek v Kaplici, tady kousek pod Českými Budějovicemi, kompletně zasíťovaný za 750 tisíc korun, tak dneska tam budete podobný pozemek schánět za 3,5 milionu. Plus, minus, nechci být teď úplně konkrétní, protože ty nabídky se mění a proměňují. Takže to je Kaplice, jo. Včelná, pak jsem si, že jste zmínil tu Včelnou, mm-hmm. tak tam jsme někde v roce 2015, tam byl pozemek 850 tisíc a dneska jste tam někde třeba kolem těch 6 milionů, jo. Nedávno jsem hledal pozemek v Kamenném Újezdě tady pod Boršovem a tam jste třeba 4,9 milionů, jako jsou to příjemné, pěkně pozemky zasíťované. Samozřejmě dá se hledat i pozemek, který není úplně ideálně jakoby vhodný hned stavět, připravíme ho a tam se ty jakoby ceny pohybují trošku v příznivějších cenách, ale zase je to třeba od nějaké té dostupnosti a podobně.
3: Samozřejmě musíme myslet i na to, že před 10 lety ani u Kaplice, ani u Kamenného Újezda, ani u Včelné vlastně nebyla ještě třeba dálnice D3. To je věc, která se do toho samozřejmě taky promítne.
2: Přesně tak. To ovlivňuje výrazně ceny. Je to tak rok a půl, co jsme hledali pro klienta, nebo co jsem hledal pro klienta pozemek, který byl směrem na Prahu, teda jako na Tábor. A právě díky té dálnici vlastně to byla ještě taková zlomová doba, kdy ještě jako ty ceny nezaznamenávaly ten růst rychlý dostupnosti těm Budějovicím, protože tam, já nevím, Ševětín, to je 15 minut dneska cesty, že jo? Takže ovlivňuje to hodně ta dopravní obslužnost.
1: Celý rozhovor s Josefem Mašátem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední hostu bude opět v pondělí 22. června. Do studia k nám přijde vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědské fakulty Jihočeské univerzity Jiří Bárta. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahrajou Nedvědi. Ještě předtím sportovní pozvánka na víkend.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. V následujících 2 minutách proletíme jihočeská sportoviště a dojde i na japonskou kulturu. Jdeme na to, začínáme přímo pod Hlubockým zámkem.
2: Sport na víkend.
1: Zápas extraligy baseballistů Sokol Hluboká Sabat Praha o koření propojení s japonskou kulturou. Po pátečním večeru čeká na fanoušky sobotní zápas ve 13 hodin. Celkově to podle starosty Sokola Davida Šťastného bude
3: velká show, budou slavnostní nadhozy a během celého zápasu bude i večerní program tady v areálu, kde tu bude. Myslím si, že každý si přijde jak po sportovní stránce, ale i po té kulturní nebo po tom jiným zážitku taky na své.
1: Vyrazit můžete do parku Hluboká prakticky během celého víkendu.
2: Sport na víkend.
1: Vydat se můžete také do beach parku u českobudějovické sportovní haly Stromovka. Od rána se tam v sobotu bude hrát mistrovství České republiky v beach korfbalu. Pokračuje ředitel soutěže Vlastimil Krejčí.
4: Na mezinárodní úrovni jsou ty hřiště o metr větší, ale tady pro naše účely a pro ty mládežnické kategorie to není problém, tak jsme použili hřiště, které jsou na beach volejbal.
1: A tak tam, kde se hraje beach volejbal, se v sobotu bude hrát beach korfbal a dokonce se budou rozdávat mistrovské tituly. Slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin a 15 minut. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 16. hodinu.
2: Sport na víkend.
1: V neděli se pojede motokrosový krajský přebor v Netolicích. A kdyby vám během víkendu po ukončení soutěží chyběl fotbal, tak ho najdete určitě na mistrovství světa. Nebo se v sobotu vydejte na Čtyrák Cup, turnaj, který se v Českých Budějovicích bude hrát pro Centrum Bazalka. A u Malého jezu v Českých Budějovicích se bude hrát v sobotu už 70. ročník Hinkova memoriálu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša a nezapomeňte, že v pondělí na této stanici začnou krátce po 14:30 odpoledne sportovní ozvěny.
5: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: štěstí. Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Regionální stopař.
2: Představte si 15-letého studenta, chodí do jezuitské školy v Jindřichově Hradci, čte dobrodružné cestopisy a sní o dalekém světě. Za pár měsíců už stojí před branami Cařihradu a zanedlouho vesluje jako otrok na turecké galéře. A z jeho vzpomínek vznikne o jeden z nejslavnějších českých cestopisů vůbec. Řeč je o Václavu Vratislavu z Mitrovic, od jehož narození je to dnes přesně 450 let. Jeho příběh mapuje náš regionální stopař Petr Kobát, kterému přeji pěkné odpoledne.
3: Hezké odpoledne a já hned na úvod musím říct, Michale, že je to fascinující životní příběh. Václav Vratislav Mitrovic se narodil 19. června roku 1576 v Jindřichově Hradci. Jeho otec, Štěpán Vratislav, byl regentem a hejtmanem pánů z Hradce. Rodina tak žila v těsném kontaktu s tehdejším hradeckým zámkem a správou rozsáhlého panství. Malý Václav vyrůstal v prostředí, právě kde se setkával s úředníky, se šlechtici, diplomaty, lidmi přicházejícími z ciziny. V té době studoval na jezuitské škole v Hradci, která tehdy patřila k nejlepším vzdělávacím institucím v Čechách. A už jako kluk, jak jsme už naznačili, doslova prý hltal cestopisy a snil o tom, že jednou uvidí mimo jiné i Konstantinopol na vlastní oči. No a ten sen se mu splnil neuvěřitelně brzy.
2: Kdy přesně?
3: On dostal díky přímluvě pánů z Hradce místo panoše v císařském poselstvu do Turecka. V době, kdy většina jeho vrstevníků neupustila vůbec svůj rodný kraj, tak on se vydal přes Vídeň, Balkán a celé tehdejší Uhry až do Cařihradu. V roce 1591 vyrazil k tureckému sultánovi jako panoš Fridricha Krekvice, to byl vůdce poselstva císaře Rudolfa II. V té době vládl mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší zrovna chvíli mír, a to poselstvo předalo sultánovi 30 000 dukátů a zvláštní dar sestávající z uměleckých skvostů jako potvrzení toho míru.
2: Brzy, ale ta mise skončila neslavně, viď?
3: Je to tak. K moci se totiž dostal velkovezír Sinan Paša a jeho takovým životním cílem byl boj proti Habsburkům, takže opět se rozhořela válka mezi Osmanskou říší a Habsburky. No a potom, co ve známé bitvě u Sisaku padly dva sultánovi synové a turecké vojsko bylo poraženo, tak celé to diplomatické poselstvo skončilo ve vězení. Václav Vratislav spolu s ostatními strávil půl roku na galejích a potom byl dokonce uvržen do nejhoršího tureckého vězení v Černé věži, pevnosti Anadolu, které se přezdívalo hrob živých, protože málo kdo odsud vyšel živý. Teprve po smrti velkovezíra Sinana nový sultán Mehmed III. Ty nešťastníky z vězení propustil a Václav Vratislav z Mitrovic se vrátil domů až roku 1595. No a hned tady v Čechách získal přezdívku Tureček. Po 4 letech, ve věku 23 let, pak s odstupem sepsal ty své zážitky do cestopisu pod názvem Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. No a to je dodnes v osnovách literatury základních i středních škol jako důležitý příklad českého cestopisu a memoárové literatury. To dílo se nejdřív šířilo v opisech a pak bylo vydané v češtině poprvé v roce 1777. Je dodnes velmi čtivé a nepostrádá na tu dobu i prvky ironie i sebeironie. Tureček v něm kromě popisu těch dobrodružných zážitků popsal taky tehdejší zvyky Turků a tamní krajinu. Co se týče jeho života, tak za českého stavovského povstání stál pak na císařské straně a byl povýšený do panského stavu. Zemřel v roce 1635 a je pochovaný v kryptě kostela ve Starém Kníně.
2: Petře, dodnes ale můžeme v jižních Čechách najít místa, která Turečka připomínají, že?
3: Je to tak. Tak samozřejmě je to ten rodný Jindřichův Hradec, hlavně zámek a jezuitská kolej, kde on prožil to dětství a mládí. A ty jeho osudy z tureckého zajetí jsou nádherně zobrazené na barokních freskách v prvním patře zámku Mitrovic v kolodějích nad Lužnicí u Týna nad Vltavou. Tahle památka je bohužel v současnosti veřejnosti nepřístupná. Já jsem tam ale před pár lety byl a ty fresky jsou opravdu úchvatné. Můžu pozvat, dal jsem teď na náš Facebook Český rozhlas České Budějovice právě snímky toho zámku i těch fresek, tak se můžete podívat. No a dodnes ještě patří rodu Vratislavů z Mitrovic zámek v Dírné na Jindřichohradecku, kde právě sídlila druhá větev toho rodu už od roku 1607.
2: Říká regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
3: Krásný den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Poprvé pod taktovkou nového šéfdirigenta a rovnou v jednom ze symbolů naší země. Vedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu se večer ujme Elias Grandi a ve svatovícké katedrále orchestr zahraje i za doprovodu nových svatovíckých varhan.
1: Jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
2: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
1: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
3: Hospodin jest můj pastýr. Večer
2: otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovícké varhany. Je z pera Iva Bartoše. Její motivy popisuje Alena Maršíková-Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava.
4: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou.
2: Cyklus koncertů svatovíc varhaní oktáv bude pokračovat až do neděle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Sudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi, je obviněný v korupční kauze. Písek po 3 letech prodal historický dům na Velkém náměstí. Naftu o víkendu řidiči poprvé od března natankují za méně než 37 korun, zlevní i benzín. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech opět ke 34 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii. Nestotožňoval se údajně se směřováním strany. Historický dům na Píseckém Velkém náměstí bude mít nového majitele. Zastupitelé ho schválili na včerejším zasedání. Dům se podařilo prodat v elektronické aukci za téměř 16 milionů korun až po 3 letech. Proč ho město před 4 lety koupilo, vysvětluje starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
3: Dům jsme koupili pouze proto, abychom zajistili průchod, který domem vede, abychom jej opravili, zajistili tam věcné břemeno a následně jsme nabízeli ke koupi. Ten dům potřebuje rekonstrukci a soukromý investor tuto akci zvládne lépe operativněji než město.
2: Jihočeští policisté odhalili několik případů neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ženy z Ukrajiny podle nich pobývaly převážně v zahraničí, přesto opakovaně žádali o podporu pro lidi žijící v České republice. Úřad práce jim vyplatil bezmála 650 tisíc korun. Případy teď bude řešit soud, potvrdil mluvčí policie Milan Bajcura.
4: Případy jsou řešeny formou zkráceného přípravného řízení, kdy se žadatelky před zvedení podezření za spáchání přečinu podvod. Během následujících 2 týdnů mohou očekávat předvolání k soudci místně příslušného okresního soudu.
2: Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín také mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Sport. Baseballisty Sokola Hluboká čeká důležitá extraligová série proti Sabatu Praha. Jihočeši do ní vstoupí dnes ze 4. místa tabulky, ta znamená postup do play-off. První utkání začne v 19 hodin, zítra se bude hrát od 13 hodin opět v parku Hluboká. 3. utkání série se odehraje v neděli v Praze. Po tomto herním víkendu čeká celou baseballovou extraligu 3týdenní reprezentační pauza, informoval předseda Sokola Hluboká David Šťastný.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je jasno až polojasno s kupovitou oblačností, která se bude večer rozpouštět. Teploty jsou mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách do 30. V noci klesnou teploty na 19 až 16 stupňů. Zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti ale přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u přední zvonkové na Českokrumlovsku. Na silnici 3. třídy havaroval motorkář ve směru na rakouský Schöneben. V silném pátečním provozu jezděte opatrně.
5: Zelená vlna.

0: Známe lepší cestu.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, v této hodině se náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa vypraví do tréninkového centra argentinských fotbalistů. A také se dozvíte, co rozhoduje o barvě očí. K tomu písničky, které nestárnou, zahraje skupina Katapult. Pohodové jeho české odpoledne vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 13 minut po 15. hodině. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
6: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: Právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
6: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z ulovaného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Nyní se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? Tak to prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Jednou z nejnáročnějších profesí na mistrovství světa ve fotbale je být novinářem z Argentiny. Obzvlášť rozhlasovým anebo televizním. Národ si žádá, abyste byli argentinskému týmu v čele s Lionelem Messim neustále v patách a nové informace odečítali doslova i z výrazu ve tvářích hráčů. Dva dny po úvodním vítězství 3-0 nad Alžírskem, při kterém právě Messi dal všechny tři góly, Argentinci trénink novinářům na chvíli otevřeli. Vypravil se tam i náš zvláštní zpravodaj na turnaj.
1: Lionel Messi právě nastoupil na trávník tréninkového centra Sportingu Kansas City. To je areál, který mají teď pronajatý během šampionátu Argentinci jako svou základnu. Messi se z lehoučka rozehřívá, stepuje na špičkách, usmívá se na své spoluhráče, kteří mu občas pošlou míč a on ho z prvního dotyku vrátí zase zpátky. Kolem hřiště od půlky až k brankové čáře se táhne dlouhá řada rozestavěných kamer a je tady určitě víc než 100 novinářů. Museli projít přes dvě bezpečnostní kontroly. Dovezli nás sem takovým tím klasickým žlutým americkým školním autobusem, do kterého jinak dospělí nesmějí.
2: Argentina ganando el próximo partido está adentro, con lo cual.
1: A jak slyšíte, kolegové z Argentiny dokážou i z této události neudálosti, kdy byli vpuštěni pouze na 15 minut na úvodní rozcvičku, dělat souvislý přenos a neustále tady někdo vstupuje do vysílání.
2: Sabiendo que había clasificado, lo cual puede ser una ventaja también.
1: Jak slyšíte, tak realizační tým argentinského týmu už nás po 15 minutách vyhání.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí en Kansas.
1: S živými vstupy desítky reportérů z Argentiny pokračují i po odehnání přímo od tréninkového hřiště tady za rohem.
3: Señoras y señores, Cadena 3 cubre el mundial, por eso a mí me gusta decir que es la radio del mundial.
1: A mezi nejvážnější patří kolegové z velké argentinské rozhlasové stanice Cadena 3.
4: Para nuestros escuchas es muy importante porque la selección.
5: Pro naše posluchače je velmi důležité, abychom se hlásili neustále, protože dění kolem našeho fotbalového týmu, to je globální záležitost a v Argentině důležitá národní a společenská věc. Lidi chtějí znát každý detail, jestli se hráči usmívají, jestli jsou vážní, jestli už vyběhli na hřiště, kdo běhá víc, kdo běhá míň. Lidi tomu věnují velkou pozornost. Chodíme sem každý den a každý den vysíláme z tréninku. Neexistuje situace, kdybychom si řekli, že se nic neděje. Snažíme se nic nezmeškat. Naším cílem je pokrýt všechno.
1: Říká reportér Cadena 3 Claudio Giglioni. Být Messimu v patách každý den, to je zkrátka pro argentinské novináře naprostá povinnost. Zvlášť teď, když vyrovnal Němce Miroslava Klouseho v čele historické tabulky střelců světových šampionátů a zahrál si zápas už na 6. mistrovství světa. Pořád ale platí, že vám Argentinec pravděpodobně neřekne, že Lionel Messi už je teď největší postavou argentinské fotbalové historie.
5: To je pro Argentince těžká otázka. Na hřišti Messi překonal rekordy Diega Maradony a je to fotbalový fenomén, ale Maradona nás dojímá. Nejde totiž jenom o fotbalové dovednosti a dění na hřišti. Jsou to dvě naprosto odlišné osobnosti. Diego byl konfrontační a pro lidi to byl magnet. Messi je pravý opak. Samá disciplína, samá cílevědomost. Proto na hřišti vyhrál mnohem víc než Maradona a hra je mnohem, mnohem déle. Ale Maradona je speciální.
1: Usmívá se svým mikrofonem v ruce Claudio Giglioni a zjevně i on má pro Diega Maradonu i po těch letech stále slabost. Z tréninkového centra Argentiny v Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Před 80 lety zvolilo ustanovadárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dusno a bouřky, tak taková je vyhlídka pro sobotu.
1: Počasí.
0: Nyní už slovo dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Tadeáši, vysoké teploty v dalších dnech nepominou, tak nejdříve, jak bude v noci a konkrétně zítra přes den?
2: V noci bude jasno až polojasno a teploty nám klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách pak na 18 až 15 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jeho východu do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, ale již během dopoledne oblačnosti přibude na polojasno až oblačno a od poledních hodin se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Zítřejší maxima mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách 26 až 30, bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž, a ještě upozorním na to, že je vydána výstraha na silné bouřky. V bouřkách hrozí přívalové srážky s úhrny i kolem 30 mm za hodinu, nárazy větru i kolem 75 km za hodinu a s kroupami.
0: Ty bouřky nás potrápí i v neděli?
2: I v neděli nás potrápí bouřky, i na neděli je vydána na většinu území našeho kraje výstraha na silné bouřky. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne pak postupně až oblačno, odpoledne místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými, které budou večer ustávat a bude opět oblačnosti ubývat. Nedělní minima 19 až 16, maxima 30 až 34 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. A opět v bouřkách odpoledne můžou nastat přívalové srážky, nárazy větru a nebo i kroupy.
0: Ty tropické teploty budou pokračovat i v dalších dnech. V pondělí se ochladí nebo neochladí?
2: V pondělí se mírně ochladí, ale i tak budou v těch nejteplejších částech kraje tropy. Bude většinou polojasno, během dne přechodně až oblačno s četnými přehánkami, místy i bouřkami, a večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Pondělní minima 19 až 16 stupňů, maxima mezi 27 a 31 stupni a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně se severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno.
0: Jak to bude vypadat v úterý?
2: I úterý bude velmi podobné, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Úterní minima 19 až 16 stupňů, maxima 28 až 32 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí.
0: Takže jenom samé horko. Tolik meteorolog Tadeáš Gregore, děkujeme za předpověď a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat má ve vazbě nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu, píše deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
1: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájky plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Kvalita vody v rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně se zlepšila. Prokázaly to výsledky mimořádných odběrů vzorků vody, které hygienici udělali na začátku týdne. U Podolska na Orlíku má voda zhoršenou kvalitu.
2: Voda u Podolska na Orlíku dostala na 5stupňové škále 3. Limitní hodnoty překročily ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu. Hygienici zaznamenali taky zvýšený výskyt fekálního znečištění a bakterií E. coli. Proto lidem po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: V Hluboké nad Vltavou dnes začne dvoudenní festival, který nabídne folkovou, trampskou i bluegrassovou hudbu. V místním parku ho v 18.30 otevře René Souček. Vystoupí také formace Jan Nedvěd mladší a příbuzní. Zítra třeba Radúza nebo kapela Malina Brothers. Podrobný program je na webu města.
3: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 19 a 16 stupni, zítra ráno bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky, i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s motorkou se srazilo na Novohradské v Českých Budějovicích Mladém. Zasahují tam záchranáři. U kostela počítejte s omezením provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
3: ano,
2: den, Aleši.
3: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
2: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
3: Ano, my jsme ukryti, ano, teď už je to dobrý, teď už jsme nabiti
2: a můžeme
3: lánem
2: začít.
3: A humorem.
2: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aleš Uhl?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval
1: Ari. Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Umoriáně.
1: No, to asi ne, no proč ne, tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel ten sbormistr odjel se sborem do Itálie, sbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Ulma i vás, pane Patriku.
6: A taky zdravíme.
5: Já bych si přál pokračování.
4: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
7: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
4: Dobrý. Ano. Osvěžující.
7: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
6: Ano,
7: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
6: Ano, bývávalo.
7: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
6: Ano.
7: Vařím do dneška.
6: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
7: Ta písnička jako krásná.
6: Já to vím.
4: Ano.
7: Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
4: Tak,
6: ano.
7: Manželem, děkuju pěkně.
4: Počkejte.
7: A chtěla bych Bčko.
4: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
6: Mějte
4: se krásně.
6: Díky.
4: Kdo ještě? Dobrý den.
8: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
4: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
6: No, se jmenuje
4: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
9: Tak, Helenko, papír do stroje,
10: no.
9: Pár úderů od kraje, Helenko. No, počkej, to je moc. No, znova, jo?
10: No,
9: ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? No. Tak a teď píš.
10: No.
9: Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
10: Pipka je
9: vedoucím nad střediskem 22.
10: Vedoucím střediska 22.
9: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
10: Ano.
9: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
10: Neváhající nasadit, ne?
9: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
10: Své osobní volno.
9: Ano, ne? Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
10: pravidelně
9: o 2-3%.
10: Ano.
9: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
10: Pardon.
9: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
10: Mezi zaměstnanci.
9: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
10: No.
9: S Pipkou, tak
10: povahu.
9: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
10: ano?
9: Čárka, pro svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
10: Družnost.
9: Jo.
10: Smysl pro kolektiv.
9: Dobrý, tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
10: Ano.
9: Hrdinství.
10: Ano. Co?
9: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
10: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
9: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
10: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
9: No, tak.
10: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
9: no, dobrý,
10: ne?
9: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
10: No.
9: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
10: Že je houževnatý, ne?
9: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
10: Aby Pipka tu odměnu
9: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
11: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
9: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
11: Jo, hrdina,
9: jo.
11: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
9: Ono jej, soudruhu řediteli.
11: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
9: Ano, no. Hned to bude, soudruh řediteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
6: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
4: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
6: Horníček,
4: ano.
6: Lubomír Lipský
4: a Miloš Kopecký,
6: ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
4: Ano.
6: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
4: Takhle jako i po letech nalíčení?
6: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali
4: Přenesli jsme se zpátky do 50.
6: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
4: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
6: no tak
4: už
6: máme to natočený.
4: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
6: Třeba se to pustí někdy.
4: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít, Ačko, v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba, dostala děkujem.
1: Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
4: naschle. Díky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se
7: tak,
1: daří.
7: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: A všichni
10: to
1: ale víme, že tři.
10: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S kým jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
10: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější vlastně. Části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě mám takovou myslím, zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
9: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé ze zadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
9: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
9: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
11: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás s Ladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
11: Aha, tak ne.
9: Ne, ale upřímná jste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
9: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
9: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
11: No, že jo.
10: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
4: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
4: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
4: Ano, ano.
1: Abyste pak
4: co
1: spali
4: uděláme,
1: každý v jiné
4: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
4: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
4: To není možný.
1: Ne?
4: Ne.
1: Ne?
4: To já už dopředu mám zařízení vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
4: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
4: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
4: U té kanceláře mám jako, že to mají být made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky.
4: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
4: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
4: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
4: Ne přes, co, přes
1: každý
4: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
4: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
4: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne za dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že, to je dávno, ale že?
3: Jestli,
2: to je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: No,
3: tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: bod? Prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Tam zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama znát, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Prosím tebe, to malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják mi to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital! No. Se smolil a šmurlil s tou operou 5 let a lidi to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Učíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti bude, co říká Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No to vidím.
6: Ale až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys naskavně říct. Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
6: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co máme?
6: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě, ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: Upravíte si, to je pravda.
6: To je pravda.
5: Jak bychom to udělali? No to nesínu tohle, to nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestíhnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat, vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky. Jak je pět, jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky a můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Mulavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se,
1: tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Mulavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: A zvedni nohy.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Klíče,
5: jako... Tak nikam nechoď, koupíme si
4: lahvinku
5: a vyspíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak
5: laskavá. Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
5: no,
4: klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístky na opium. Lístky, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od šatničky, no.
5: No a ten lístek tam máš?
4: A ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: no, to taky.
4: Povídat nejmi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a
5: hodit
4: si
5: do
4: parkovat.
5: Ale to
4: vím ne?
5: Taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. Ale mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsi to nebylo překvapení, ty. Hloupá. Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
6: Nežádám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco, buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu dát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no,
5: no
4: tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhneme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, dvě. To je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě výborný digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Podle jeho advokáta je na dovolené. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters příměří. Jindřichův Hradec bude na své budově instalovat další fotovoltaické elektrárny. Město získalo dotaci. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům a hrozí také silné bouřky. Se zprávami je

0: Tráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod.
1: Můj klient čerpá řádnou dovolenou, o tom bylo policie včera informována. Žádným způsobem policie nekontaktovala ani mě jako jeho obhájce, ani klienta a vyhlašuje pátrání, přestože neměl žádné omezení na vycestování a ten postup policie je absolutně v rozporu s jakýmikoliv pravidly řádného procesu.
0: Podle olomouckého vrchního státního zástupce policie pátrá po Wolfovi pravděpodobně proto, že mu hrozí vazba. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballah se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin našeho času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Íránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Jindřichův Hradec má dotaci skoro 9 milionů korun na pořízení dalších fotovoltaických elektráren. Radní na posledním jednání schválili návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Starosta Michal Kozár z Hnutí ANO doplňuje.
2: Celkově se jedná o zhruba 9 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 223,8 kW-peak a jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec.
0: Díky programu adopce na dálku se Afričanovi Brianu Oumovi podařilo vystudovat medicínu. Briana před lety adoptovalo gymnázium v Třeboni a podporovalo ho celou dobu studia. Teď se budoucí lékař poprvé v Česku setkal se svými adoptivními rodiči, doplňuje koordinátorka programu na gymnáziu Třeboň Lenka Kopečková.
3: Třída, která si vybrala v roce 2013 Briana, si ho vybrala samozřejmě náhodně, když vlastně odcházeli maturanti. Byli vždycky ochotní další adoptivní rodiče, který si vlastně Briana vzali. A v té poslední fázi, kdy byl na univerzitě a bylo třeba velká částka peněz na to bakalářské studium, tak se přidávali i učitele. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5 a 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosalovou poměrem 2-0 na sety. Počasí. V noci se ochladí na 19 až 16 stupňů, zítra ráno bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku zasahují hasiči u požáru auta, je to ve směru na Prahu. Střet osobního auta s motorkou se vyšetřuje v Českých Budějovicích Mladém na Novohradské ulici u kostela a nehoda je také ve Vrátě na křížení ulic Vřesová a Bohuslava Martinů. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes zjistíme, jak se v písku dá projít po kamenném mostě na boso a po písku. Ohlédneme se za velkou přehlídku techniky a řemesel na českobudějovickém výstavišti a nabídneme také příběh mladého lékaře z Keni, kterému ke studiu pomohli studenti Třeboňského gymnázia. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 9,5 minuty po 17. hodině je tu Pavlína Fendeková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. V Jihočeském kraji má být podle Ministerstva pro místní rozvoj méně akceleračních zón. Vládní návrh původně počítal s více než 10 oblastmi pro výstavbu větrných parků. Hejtmanství s jeho podobou dlouhodobě nesouhlasí. Hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko doplňuje.
3: Došlo k nějakým redukcím. Ještě budeme usilovat o snížení. Já teď počkám, co nám zase kolegové předloží a my to dál budeme připomínkovat.
2: Historický dům na Píseckém Velkém náměstí bude mít nového majitele. Zastupitelé ho schválili na včerejším zasedání. Dům se podařilo prodat v elektronické aukci za téměř 16 milionů korun až po 3 letech. Podle starosty Michala Čapka z hnutí ANO město dům koupilo proto, aby zajistilo průchod, který jim vede, opravili ho a zajistili tam věcné břemeno.
4: Následně jsme nabízeli ke koupi, ten dům potřebuje rekonstrukci a soukromý investor tuto akci zvládne lépe operativněji než město.
2: Slavnosti pětilisté růže dnes začaly v Českém Krumlově. Letos připomínají 20. narozeniny Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka v roce 1586. Třídenní program se odehraje na 10 místech ve městě. Jak uvedla mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová, na prvním zámeckém nádvoří najdete řemeslný trh. Městský park se proměnil v dobové vojenské ležení.
5: Tam návštěvníci uvidí rytíře v plné zbroji, šermířské souboje a třeba ukázky historických zbraní. Součástí programu bude i turnaj růží na koních.
2: Kvalita vody v rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně se zlepšila. Prokázaly to výsledky mimořádných odběrů vzorků vody, které hygienici udělali na začátku týdne. U Podolska na Orlíku má voda zhoršenou kvalitu. Na 5stupňové škále 3. Limitní hodnoty překročily ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu. Hygienici zaznamenali také zvýšený výskyt fekálního znečištění bakterií E. coli. Proto lidem po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Chůze písku na bosu po kamenném mostě je příjemná pro mnoho lidí. Na novém písečném chodníku v Písku si to na vlastní kůži vyzkoušeli už tisíce lidí. Originální promenádu vytvořil spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor.
1: Je to báječná masáž na nohy.
2: Monika Bukovská přijela do Písku z Prahy.
1: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí. My se musíme projít v Písku. A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
2: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani Tereza Knížová. Vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
3: Je to tak, vlastně mi to docela iniciovalo těšení se na dovolenou.
2: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
4: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři, a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši.
2: Tento nevšední zážitek by měl lidi trochu zastavit, říká Ondřej Kobza.
4: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku, je to taková i slavnostní ulička. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímá. Všemi smysly to místo.
2: Rok a půl letá Sofie i její maminka
5: Aneta Pítková
2: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
5: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
2: Učitelka Barbora Gabrielová má 8členou skupinu dětí ze základní a speciální školy v Písku, ve které je i Samík.
6: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
2: Písek v Písku, přijde vám to nápadit?
6: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadit.
2: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z Písku Jitka Cibulová Vukatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Český rozhlas, České Budějovice a Den v kraji. Dobrodružství s technikou zažili tisíce školáků na českobudějovickém výstavišti. Při 10. ročníku technické přehlídky zaplnili pavilony roboti, kreativní opozice, laboratoře, expozice, laboratoře anebo trenažéry s virtuální realitou. Děti si na vlastní kůži vyzkoušeli i různá řemesla. Na 150 stanovištích jim je přiblížili zástupci středních škol a jeho českých firem.
2: Vytáhneš si tu nožičku a znova tady, jo?
3: Teď jsem zkoušel pájet rezistent. Krištof Sisel a je mi 10 let.
4: Jak to šlo?
3: Dobře.
4: A co jsi si dneska už vyzkoušel? Já vidím, že tady máš spoustu razítek už.
3: Vyřezávat ze dřeva jsem si vyzkoušel. Taky jsem si vyzkoušel dát vtip pánovi, který jsem musel zasmát. A prostě mě to tady hrozně baví.
4: A o pár stanovišť dál už se skupinka dětí rozhlíží po pavilonu s takovou zvláštní čelenkou.
2: Co myslíš? Vidíš tam něco?
3: Jo, žlutá, růžová a trošku modrá.
4: Chytré brýle představuje Petr Lebeda z Milevské strojírenské firmy.
2: Co tady nejvíc určí samozřejmě je termokamera a právě tyhle chytré brýle používají naši technici v praxi, kdy nám vlastně slouží ke vzdálené podpoře, kdy třeba technik vyjede a potřebuje pomoc od seniornějšího kolegy, tak si vlastně přes ty brýle dokáže zavolat. Ten technik na druhé straně republiky vidí na počítači pohledem první osoby to, co ten technik.
4: Přesunula jsem se do sousedního pavilonu a u stánku středního odborného učiliště Lišov potkávám učitele Josefa Křenka.
5: Tady si vlastně na tom stanovišti děti mohou vyzkoušet skládání takových krabiček, které jsou vyfrezované. Tam si můžou u čelovníků vyzkoušet udělat polštářek, co to obnáší, základní jednoduchá výroba.
4: O co je největší zájem?
5: Když se teď takhle dívám, tak asi ty čelovníci a výroba těch letadílek.
4: A odráží se to i v zájmu přímo o obory studujících?
5: Vemu jakoby ten čalovník, že tak nějak teď bych řekl, že o to zájem začíná být asi větší. Ty truhlářské práce samozřejmě taky. I ta cukrařina si myslím, že je teď hodně na vzestupu.
4: Přístroj truhláře Martina Fojtla zaujal partu šestáků.
6: Laser, gravírka, plazmou to umí řezat, umí to fungovat i jako 3D tiskárna, menší univerzální v podstatě systém, který je ideální právě na výuku, na doma.
7: Tak brácha to má doma, tak mě jenom zajímalo, jestli je to to samý. David Macháček, 12 let.
4: Budoucím studiu už má jasno.
7: Já chci tam se brácha na Dukelskou.
4: Akci pořádanou jeho českou hospodářskou komorou navštívilo na 5000 lidí. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Brian Ouma žije v Keni, je mu 26 let a před pár dny poprvé cestoval letadlem. Přijel do Česka, aby se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho na dálku léta podporovali, aby mohl vystudovat medicínu.
1: Okay, so can we go? Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rosenberg pond. Let's go. Pojedeme se podívat k plomu, to bude vyjít na nějakých 10 kilometrů. Cestou zpátky to buď vezmeme stejnou cestou, anebo když se mu bude chtít, tak ho můžeme ještě provést lesem, ukázat mu další vesnice.
2: Pozná tady nádherný Třeboňsko, je to placka, takže to nebude nic náročného. Pojedeme okolo Rosenberka, ukážeme mu tam snad třeba i hráz, ty stavidla a tak podobně.
3: Pas nezajedou.
4: Studenti s Brianem mizí v dálce směrem k Rosenberku a k zatopenému lomu na koupání, ale cyklovýštka není to jediné, co si třeboňští studenti pro Briana přichystali.
5: Studenti mají takové drobnosti, po výuce vedli Briana do centra Ekovidra.
4: Říká Lenka Kopečková, která má v Třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
5: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku, je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
4: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
5: Měl připravené prezentace na různá témata.
6: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii, když je vlastně u Viktoriina jezera, je velký nebezpečí právě, že nás můžou nakazit komáři a že tam je to fakt častý.
7: Mohli jsme se zeptat na různé otázky.
8: Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově co zažil.
9: My name is Brian Ouma from Kenya. I've been in the adoption.
10: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje teta žila na ostrově Rusinga u Viktoriiných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě, jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
9: Gymnázium Třeboň.
4: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu a se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také videohovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
9: So last year I went back home and...
10: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na další čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život, který mě posouvá a mění moji budoucnost.
4: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně je Eva Marvanová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Stavba rodinného domu má své zákonitosti. My jsme v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně probrali s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou byla řeč třeba o tom, jak se za posledních zhruba 10 let vyvinuly ceny pozemků v okolích Českých Budějovic.
1: Máte pravdu, nekleslo to.
2: To je základ, to ví asi všichni.
1: Já jsem si tady připravil, já jsem to trošku rozdělil na pozemky a dům, mm-hmm. jo, protože jsem se nad tím trošku zastavil. Tak asi nejvíce ovlivnil ve výstavbě domů rok 2022, kdy vlastně začal konflikt na Ukrajině. Tam vlastně ty ceny materiálu výrazně ovlivňovaly potom jako zdražování domů. A řekl bych, když bych vzal nějaký ten, řekněme, desetiletý cyklus, tak tam jsem zjistil třeba navýšení přibližně u podobného domu o 100 metrů užitné plochy přibližně o 1 100 000. Takže kolem milionu, něco lehce přes milion, ty domy za těch 5 až 10 let tu svoji cenu zvýšili. Není to teda jenom cena materiálu, je to cena práce a další drobné niance. Co se týče pozemků, tam je to trochu zajímavější. Jo? Tam, když vemu desetiletou nějakou jako rovinu, tak když vám řeknu, že třeba před 10 lety přibližně jsme pro klienta hledali, prověřovali pozemek v Kaplici, tady kousek pod Českými Budějovicemi, kompletně zasíťovaný za 750 tisíc korun, tak dneska tam budete podobný pozemek schánět za 3,5 milionu plus minus, nechci být teď úplně konkrétní, protože ty nabídky se mění a proměňují. Takže to je Kaplice, jo. Včelná, pak jsem si, že jste zmínil tu Včelnou, mm-hmm. tak tam jsme někde v roce 2015, tam byl pozemek 850 tisíc a dneska jste tam někde třeba kolem těch 6 milionů, jo. Nedávno jsem hledal pozemek v Kamenném Újezdě tady pod Boršovem a tam jste třeba 4,9 milionů, jako jsou to příjemné, pěkně pozemky zasíťované. Samozřejmě dá se hledat i pozemek, který není úplně ideálně jakoby vhodný hned stavět, připravíme ho a tam se ty jakoby ceny pohybují trošku v příznivějších cenách, ale zase je to třeba od nějaké té dostupnosti a podobně.
2: Samozřejmě musíme myslet i na to, že před 10 lety ani u Kaplice, ani u Kamenného Újezda, ani u Včelné vlastně nebyla ještě třeba dálnice D3. To je věc, která se do toho samozřejmě taky promítne.
1: Přesně tak. To ovlivňuje výrazně ceny. Je to rok a půl, co jsme hledali pro klienta, nebo co jsem hledal pro klienta pozemek, který byl směrem na Prahu, teda jako na Tábor. A právě díky té dálnici vlastně to byla ještě taková zlomová doba, kdy ještě jako ty ceny nezaznamenávaly ten růst rychlý dostupnosti těm Budějovicím, protože tam, já nevím, Ševětín, to je 15 minut dneska cesty, že jo? Takže ovlivňuje to hodně ta doprava, dopravní obslužnost.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní už slovo dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Tadeáši, vysoké teploty v dalších dnech nepominou, tak nejdříve, jak bude v noci a konkrétně zítra přes den?
2: V noci bude jasno až polojasno a teploty nám klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách pak na 18 až 15 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jeho východu do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, ale již během dopoledne oblačnosti přibude na polojasno až oblačno a od poledních hodin se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Zítřejší maxima mezi 31-34 stupni Celsia, na horách 26 až 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž, a ještě upozorním na to, že je vydána výstraha na silné bouřky. V bouřkách hrozí přívalové srážky s úhrny i kolem 30 mm za hodinu, nárazy větru i kolem 75 km za hodinu a s kroupami.
1: Ty bouřky nás potrápí i v neděli?
2: I v neděli nás potrápí bouřky, i na neděli je vydána na většinu území našeho kraje výstraha na silné bouřky. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne pak postupně až oblačno, odpoledne místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými, které budou večer ustávat a bude opět oblačnosti ubývat. Nedělní minima 19 až 16, maxima 30 až 34 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. A opět v bouřkách odpoledne můžou nastat přívalové srážky, nárazy větru a nebo i kroupy.
1: Ty tropické teploty budou pokračovat i v dalších dnech. V pondělí se ochladí nebo neochladí?
2: V pondělí se mírně ochladí, ale i tak budou v těch nejteplejších částech kraje tropy. Bude většinou polojasno, během nepřechodně až oblačno, s četnými přehánkami, místy i bouřkami, a večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Pondělní minima 19 až 16 stupňů, maximum mezi 27 a 31 stupni a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně se severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klid. No.
1: Jak to bude vypadat v úterý?
2: I úterý bude velmi podobné, bude jasno až polojasno, během nepřechodně až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Úterní minima 19 až 16 stupňů, maxima 28 až 32 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí.
1: Takže jenom samé horko. Tolik meteorolog Tadeáš Gregore, děkujeme za předpověď a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice končí, ale už zítra ráno nabídneme další jihočeské příběhy. Vrátíme se k plánům na samoobslužný přívoz u Malého jezu v Českých Budějovicích, které vyvolaly silnou kritiku části veřejnosti. A podíváme se také na start novocirkusového festivalu Mezi mosty.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V čele nejsilnějšího odborového svazu KOVO zůstává dál Roman Ďurčo. Žákům ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě začaly už prázdniny. Odnětí svobody až 5 let nebo zákaz činnosti hrozí řidiči, který zaklínil autobus pod viaduktem v Rybníku na Českokrumlovsku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům a hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes ho na sjezdu v Praze do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu teď je posílit členskou základnu. Místo předsedy odborů se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Učitelé na Vysočině rozdali první vysvědčení. O týden dříve začíná

0: Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání řidiče autobusu, který tento týden zaklínil autobus pod viaduktem u obce Rybník nedaleko Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd více než 3 metry vysokých vozidel. 6 ze 24 cestujících utrpělo při nehodě lehká zranění. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslená na zhruba 1 milion korun. Pokračuje policejní mluvčí Miroslav Šupík.
2: Kriminalisté obvinili muže ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Řidiči autobusu hrozí v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti. Trestní stíhání probíhá na svobodě. Sport.
1: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou dnešních trénincích Velké ceny České republiky ve třídě Moto2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
3: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a já chci to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
1: V královské Kubatuře MotoGP vyhrál úvodní trénink Španěl Marc Marquez. Ve druhé jízdě triumfoval Japonec Ai Ogura. Počasí. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, zítra ráno bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti, ale bude přibývat na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky mohou být silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli střetu nákladního auta s osobním je uzavřená silnice třetí třídy mezi Horní Stropnicí a obcí Šejby na Českobudějovicku. V Českých Budějovicích Vrátě se vyšetřuje nehoda na křížení ulic Vřesová a Bohuslava Martinů. Pozor také mezi přední Zvonkovou na Českokrumlovsku a hranicemi s Rakouskem. Tam havaroval motorkář. Na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku se ve směru na Prahu likvidují následky požáru vozidla. Záchranáři zasahují v Milanovicích uproti Vína u havárie cyklisty a nejnověji je nehoda také v Dražicích na Táborsku na silnici číslo 19.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Pohodový a tropický podvečer, jsou tu Melodie podvečera. Doufám, že po tom horkém dni si vychutnáte následující porci hezkých písniček. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.
6: Na

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie Podvečera. Kdo pak se k nám dovolal v dnešní podvečer?
1: Dobrý den, tady Jaroslav ze Žirovnice. Já bych dneska chtěl zahrát k babičce Marii Šedivý, rozený Brávkový ze Žirovnice, k jejím 80. narozeninám. Chtěl bych jí popřát hlavně zdravíčko, štěstíčko a rád bych poznamenal, vlastně nebudu říkat babička, ale dnes už je to i prababička. Takže babičko, ty, já vím, že mě slyšíš, přejeme ti s celou rodinou i s malým Vojtíkem štěstí, zdraví a jsi tady s náma plná energie tak jako do dneška i nadále. Děkuju.
0: No a posíláme písničku Nejhezčí dárek, tentokrát v podání Aleše Koběrského. Mějte se hezké, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Tady se musím trošičku omluvit. Překluknutí v počítači způsobilo, že jsme si zahráli místo narozeninové písničky písničku vánoční. Takže velká omluva, teď už nám zahrajou František Nedvěd nám zahraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, jsem opravdu moc rád, že vás mohu přivítat při další půlhodinové swingové a jazzové náladě na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Dnes nás jich chmurných okamžiků a napětí se v této náročné době užijeme jistě hodně, a tak snad opět vám přijde vhod uměřená dávka hudebního optimismu i příjemného pohlazení. Volba první písničky padla na sympatickou retro kapelu Funny Fellows, tedy Veselých chlapíků.

0: Vypíme na vlastnou ženu.
1: Vinné mušky vletěly obrazně řečeno do dnešní swingové a jazzové nalady zásluhou radost rozdávající slovenské kapely Funny Fellows. Humor, dobrá nálada, milá zábava a příjemná hudební nostalgie, to všechno, ale co snavíc zahrnují koncerty old time bandu Funny Fellows, o čemž se mohli přesvědčit ti z vás, kteří navštívili v červnu roku 2014 koncert Funny Fellows ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice, nebo poslouchali z toho vycházející koncertní ozvěny od Tří lvů. Dnes bych pro vás ještě vybral dvě písničky z 10 let starého alba Happy Feet skupiny Funny Fellows. V jejich čele stojí kapelník, který ovládá kornet, altofon, kontrabasy, housle a zpěv, Roman Föder, jenž se projevuje také autorsky, zejména jako textař, a také disponuje mimořádnými moderátorskými schopnostmi. A k této milé partě se ještě připojila v případě té desky zpěvačka Janika Kolářová. Ono album vám přiblížíme ještě, tedy dvěma nahrávkami. Nejprve to bude titul skladba Happy Feet neboli Chodidla. V níž Funny Fellows kombinují pro ně typicky anglický text, tentokrát s českým, v tomto konkrétním případě Jana Wericha a Jiřího Voskovce.

On the sunny side of the street, na slunečné straně ulice, tak tento léty prověřený swingový standard, spopularizovaný hlavně orchestrem Tommyho Dorseyho, dílem otextoval Roman Feder, tedy vůdčí osobnost slovenské retro kapely Funny Fellows. Myslím, že by si zasloužil malý profil v této půlhodince populární swingový pozounista Harold Batters, říkalo se mu s respektem Mr. Trombone. Tento pozounista vyrostl jako jedno ze sedmi dětí v hudby milovné rodině v Connellsville. Jeho rodiče vlastnili noční bar. Jeho starší bratr Jim byl trumpetista a mladší bratr Jerry zpíval a hrál na bicí. Harold vzal pozoun poprvé do rukou na základní škole a během svých dnů na střední škole v Connellsville se snažil napodobovat velkého Tommyho Dorseyho. Pak jsem potkal Chega Tegardana v Pittsburghu a začal jsem ho napodobovat také, řekl Harold Batters v jednom rozhovoru v roce 1964, i když jeho největšími vzory byli J.J. Johnson a Benny Green. V 50. letech trombonista Harold Batters, který jinak většinu svého života prožil v Pittsburghu, byl členem doprovodné kapely Ray Charlese. Nejlepší časy pro tohoto muzikanta nastaly v 60. letech, kdy docela hojně natáčel desky, byl členem různých úctyhodných formací a v roce 1964 se dočkal Harold Batters také jazzového hitu Do anything you wanna, dělejte cokoliv, co chcete.

That's life, to je život, tak to byl někdejší hit Franka Sinatry, s nímž si pohrál trombonista a velký gentleman Harold Betters a jeho skupina v roce 1966. V dnešní občasné galerii výborných i inspirativních jazzových vokálních sestav historie zamíříme k severním sousedům, do Polska. Tam vznikla v roce 1964 vokální skupina Novi Singers, která svou úrovní, profesionalitou a novátorstvím se jistě zařadila postupně mezi evropskou špičku, navzdory tomu, že tehdy vládnoucí politický režim v Polsku jakýmkoliv kontaktům se západním hudebním světem vůbec nepřál. To slůvko Novi značí zkratku vytvořenou z anglického víceslovného spojení New Original Vocal Instruments, tedy nové původní vokální nástroje. Skupinu Novi Singers založil polský skladatel, aranžer, zpěvák a multiinstrumentalista Bernard Kafka spolu se studenty Vyšší státní hudební školy ve Varšavě s Alexandrem Gluchem, Janušem Michem, Valdemarem Pařinským a jedinou dívkou ve skupině s Evou Vanat. Novi Singers byli hned od počátku ovlivněni vokálním stylem založeným na tom, že lidský zpěv a hlas plní zcela funkci hudebního nástroje ve stylu slavných formací Lambert, Hendrix and Ross nebo francouzských Les Swing Singers. V roce 1965 vystoupili Novi Singers s úspěchem na Jazz Jamboree ve Varšavě a tento polský vokální soubor rychle a nezatržitelně pronikl ve svém druhu vokálního skupinového jazzu do nejvyšších pater jazzu, což zpětně dokazují vysoká ocenění renomovaného amerického jazzového časopisu Downbeat, ale také koncerty na prestižních festivalech a rovněž nahrávky, na nichž Novi Singers zpívali jak polsky, tak také anglicky, jako na albu Novi in Wonderland, vydaném v roce 1968 také v západním Německu. Na němž je i tato částečně titulní skladba Alice in Wonderland, Alenka v říši divů.

Mohli jste si poprvé vychutnat vokální umění harmonie vynikající polské skupiny Novi Singers. Jejíž původní sestava se postupem času začala hroutit. V roce 1968 odešel Alexander Gluch a 5 roků poté vůdčí člen Bernard Kafka, který se rozhodl zůstat ve Spojených státech amerických. Pak Novi Singers doznali dalších změn, až v roce 1985 zcela zanikly. Jejich nahrávky z 60. a částečně i ze 70. let jsou v skutku excelentní, jako například standard A Foggy Day in London Town, mlhavý den v Londýně. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého. Buďte námi svinku potažmu jazzu nadále věrni.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Šéf Evropské rady Košta na summitu v Bruselu hájil kontakty svého týmu s Kremlem. Budoucí lékař z Keni navštívil gymnázium v Třeboni díky programu adopce na dálku. Vědci Českobudějovického biologického centra zjistili zajímavou schopnost candátů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům a hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli mediátora, je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po skončení summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli.
2: Iniciativa Koštova týmu vyvolala na summitu napjatou atmosféru a šéf Evropské rady za to sklidil kritiku části lídrů. Podle nichž ke kontaktu s Kremlem neměl mandát od členských států. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že zásadní roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie. Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem.
3: We cannot depend only on others to interpret.
2: A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Díky programu adopce na dálku se Afričanovi Brianu Oumovi podařilo vystudovat medicínu. Briana před lety adoptovalo gymnázium v Třeboni a podporovalo ho po celou dobu studia. Teď se budoucí lékař

0: Vědci chování zkoumali na nádrži v Římově na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, zítra ráno bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 19 v Dražicích na Táborsku, v Milenovicích u Protivína na Písecku a také u Haklových dvorů nedaleko Českých Budějovic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba lyžiny s tvrdým i nebo lyžiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, v kterých by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty lyžiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: lyžiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco lyžiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují lyžiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Ba, takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem lyže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz lyžiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo lyžiny, lyžina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i lyžiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat. Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemu si jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší, díky Dagmar Magincové. Děkuji vám.
2: Já děkuji vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra, hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Vesele a zdravě.
2: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
3: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
2: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
3: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
2: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra.

0: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
1: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
2: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
1: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
0: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
3: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
0: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
3: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
0: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
3: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
0: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
3: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
0: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
4: Vesele a zdravě.
5: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
6: Ano.
5: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
6: A teď co vydává takovýhle jas?
5: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
6: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
5: Než začínáme vidět denní vidění.
6: Aha.
5: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
6: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
5: no,
6: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
5: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
6: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není, že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano. Přesvětlené výlohy, obchody, ano. Zastávky. Ano. Taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé. Protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to
3: dobrá
0: jako
3: doktoři? Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných
0: jedinců. A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnolová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: intenzitě
1: tomu světla. Ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistující makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít, prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak já mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano,
1: jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo,
2: ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo čím, být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano,
2: nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně,
2: ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozdíl,
2: kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě na problémy se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Už mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano,
3: ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase dioptry, se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: Promiňte.
3: Vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělali. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, no, byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. Mm-hmm. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych sem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost, ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Roxany Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Stanis Vínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, z tu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusu nové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry máry a nahrávka v cíli.

Wasting One On You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Vetně dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

písně, které šofér znal, za to, že nás vzal, jsme hráli dál, nás potom vzal za jiný vůz.

Klasika Krise Kristoffersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak i kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Ve tmě dál cestu má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a z

0: nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. Se 4 o Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno. Během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajství. Na českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka, taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tady to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají,

a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům a připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ne. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. To je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla, tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žád nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Stírat obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláňť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, škrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. No. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
3: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mlada na to štět, jde.
6: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleďte, jo. No,
5: jak to mluvíte s panem notářem?
3: Tak co
5: si tady prosím,
3: vy nebo křičíte. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
3: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
3: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vyměla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
3: Okamžik.
5: Úředně to, prosím.
3: To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
6: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
7: 200? Ne. Ahej, strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
8: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
6: Moment, ještě jsem neskončil.
8: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
6: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
8: Ano, přibyly úroky, že?
7: Ano,
6: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
8: V mých očích klesá i on.
6: Ve snaze znovu nabít jmění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
8: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
6: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
8: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mě nikdy nešlo o peníze, nikdy.
8: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
8: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
8: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně.
8: Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
6: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu.

dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu.

A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: na mě záleží. Už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, a zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl. Takhle
3: nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. takovou hypotézu jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžku, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
4: No, tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano, ano.
3: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano,
3: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánně, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, sejdi. No a právě s ním prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti, v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějakým velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně Rybova. Najednou on vylečel, vypřel a už jsme byli oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene a ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy, jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šítím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka, Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc,
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. Mm-hmm. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně.
0: A
1: no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambínu pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Jsem se té lásky vzdala.
0: Děkuju, podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, ty si to.
1: Zdravíš milí, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Uměle ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání. Nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už odešli, ale pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké v nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižený, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, kdysi nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Díky, no vyplácí, to. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když na vzduchu má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá? Odkud nám volá? Teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří. Tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta. No a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak jo, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně
1: dobrou
0: zdravím.
1: Noc. Děkuji, přidáme, pěkně,
0: naschledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím s hodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají. Když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost, dělám to rád bez nároku na nějakou odměnu. Františku. Přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně? Odkud nám volá? A kdo dal příkaz? Vypni to.
3: Ano, už jsem to udělala. Hana,
0: tak.
3: České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já vás taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré skutky, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to pozdě nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepším úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no příklad bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kora svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, která jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kulturovi už to nešla a nemám možnost si brát do bytu. A ta kočička, která každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, že za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě s tím vlastně i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, nejsou moje, ale tak chodí jsem pět a šest.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala, chrán tě pánbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teď tam tři koťata. No? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy i docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit,
0: jo, takže... Jo, ale jo, to je, jo, to si šetřte, ale... protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak dobře, takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A tak
0: jasně,
3: dále.
0: Po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak, děkuju, dobrou noc a mějte se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí. Tak bylo to v té době vašeho mládí lepší, a nebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit z hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavilo do ve čtyřech třeba a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let, se známe a bydlíme naproti sobě kousek, náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, pan Žára, na vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost mi to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já tam s sebou nosím takovou lahec a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíkal mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. No protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně z toho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celou otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do, utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přidáme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím, že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byla až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak jsem mluvila. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš, ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale byste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bez sporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně, buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no, mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde máme i pro improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

někde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: žije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc. Pane Macou,
2: a já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, no, nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to. A věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka. A věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
1: Jo, takhle, to je koňský
2: prostě
1: útlek.
2: Nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo. Ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo. A tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak...

0: jo. Ale lidi pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A tak já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce. Ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
1: Pojďme
0: to
1: k věci.
0: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo. Ale ona má říkala, že musí kýdat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem mi poslala na ten účet, jsem mi poslala 5 000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
1: Mm-hmm.
0: No, a víte co, no, a vám říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u hermaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5 000, asi 5 500.
1: No zkrátka, je to tak, jak to bývá. To znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde. A ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda. Nikdo to nedělá zadarmo.
0: Peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
1: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích. Je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
0: Myslím si,
1: děkuju.
0: Že takových lidí, ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
1: zřekla,
0: že tohle je daleko užitečnější práce.
1: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít 2 práce, protože...
0: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
1: kdo co má, to dá.
0: Jinak bych si poslala víc.
1: Nejde to. Každý máme své limity.
0: No, mě za soused tady měl slepice vedle v baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl 3 kočky, 2 asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam 5 koťat.
1: No gratuluju.
0: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní visela.
1: Ježiš.
0: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
1: Paní, mají dobré paní srdce.
0: Má, manželem mají 7 holek, 7 dcer.
1: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní.
0: A ty kočky si odvezla.
1: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
0: Tak mějte se hezky a naschle.
1: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer, no, představte se nám prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žombrecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, čí ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, čí ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyvoloval, to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomeneme, tak je to zhruba asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo jako vám to v paměti.
1: Rádi, vlastně na to prostě takhle vzpomněte a ta vzpomínka prostě přišla na povrch. No.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, Jansko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost, ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: No, jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No, dobrý skutek, něco lidského, hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba jo. Úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám schovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání
1: ne,
0: jako takové,
1: ne,
0: jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Se zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo no, jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoce jsem byla dobrá, že? A už
0: no,
1: hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuju za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo? Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejde.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti mají několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zíralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych věřil.
1: No není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval, no.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě, na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Trýp z Žamberecka.
0: Ano, zdravím. Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg, to je okouček.
0: Jo, je Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás ještě jednou. Povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, protože to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj, cestovatel. A takže ta lidskost přišla v ní več a teďka už žádnému stopařovi nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí. A jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak... nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, co jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sebecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě.
0: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zdena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je JISK. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom JISKu koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. Člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela dom a říkám, špatně chodím voholi. A teď do toho potom chodníku dom a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popelář. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popelář, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, Už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No. Dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi. Je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macron, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macron.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
1: ano,
2: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu, no a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku

0: Nebo snad sousedé něco
1: ne, namítají? Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
0: Aha, ano, ano, ano.
1: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
2: No, ono, jak se to veme?
1: Jen měj odvahu se přiznat.
0: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
1: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
2: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
0: No, tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
1: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
0: No, prosím.
1: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
0: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
1: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
0: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
1: No, skoro 2 roky, pane doktore.
0: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
2: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
0: No, ano, já vím,
2: ale... Těžká.
0: Ano, ale přece jenom, jak si...
1: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
2: Já ne a ne. No.
0: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
2: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
1: Paličák!
0: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
2: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
1: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
0: Pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
2: O ne, já jsem zdravý jako...
0: Jako dub.
2: Jako dub.
0: Jako dub.
1: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
0: Ne.
1: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
0: Ale, drahá paní, to snad ne.
1: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
0: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
1: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
2: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
0: Škopek.
2: Jo, škopek.
1: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
0: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
1: Slyšíš to?
0: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
2: Jako dub jsme říkali.
0: Správně, jako dub.
2: Jako dub.
0: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysadzuje.
2: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
0: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
2: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
0: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
2: Proč? Co pak jsem blázen?
1: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
0: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
1: Takhle na ně.

0: on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
1: No prosím, prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
2: Ale pozor, pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
1: Co? Všechno z mých kapsy, když jsem oběť?
2: Ovšem.
1: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
0: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc, ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
2: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
1: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
0: Tak pište, pane doktore.
2: Prosím.
0: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
2: ano,
0: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
2: Povinnost?
0: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal oddací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesunit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Tak... představil. Tak.
3: Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si šepíšu.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskala se smojit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Tak jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej kozel, jako domácí zvíře. Smrďoch, kozel, no.
4: Jo,
3: manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela od kozy, ano, ano. Tak
3: podívejte se, no.
4: Ano, mám, mám. No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 letech, ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Praze. Mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství. A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsaz. Z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, a to jo. Je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocná nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to jak řeknu, ano. Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: že jste překonali různé bouře, no. Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně a máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano,
3: tedy.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem jí úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala jako ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Mně přišlo dost dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holcmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem utáhnej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte. A
4: máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle,
5: jo,
4: no
5: jo.
4: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte, jak čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no,
4: že
5: jo?
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No,
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carbov, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbov?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Dějte se, pane Carbov, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak, já
6: vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když to tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Ano, tak dobře, má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol, snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě,
2: no.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec. Paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě za to z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.